Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.

už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám, spadla si mi.

0: Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Ústečtí fotbalisté mají na jaře skvělou formu a chtějí si ji udržet až do konce. FK Viagem Ústí nad Labem versus SK Slavia Praha B. Další bitva, kterou hostí Ústecký městský stadion v sobotu 16. května od 17 hodin. Přijďte fandit. Ústí proti Bčku Slavia. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechu, Hit Radio Nord Music.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
4: Proto.
3: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Krásné sobotní ráno, je přesně 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem jsou tu, vítejte u nich. Lidé si mohou znovu koupit dluhopisy republiky. Stát tentokrát nabízí tři typy investic. Krátkodobý flexibond, fixní dluhopis a pětileté protiinflační dluhopisy. Koupit je lze do 28. června minimálně za 1 000 korun, maximálně za 3 miliony. Ministerstvo financí počítá s tím, že v aktuální emisi prodá dluhopisy za zhruba 20 miliard korun. Více než 40% nově prodaných aut dnes tvoří elektromobily. Českému automobilovému trhu se navíc daří. Od ledna do dubna si zákazníci koupili téměř 83 tisíc vozů, což je o 2,5% víc než v loni. Roste navíc i výroba. Tuzemské automobilky vyprodukovaly přes 525 tisíc osobních aut. Přestože výroba elektrifikovaných modelů stoupá, zájem zákazníků za očekáváním zaostává. A teď už pojďme na sport. Čeští hokejisté mají za sebou vítězný vstup do mistrovství světa ve Švýcarsku. Ve skupině B ve Friburgu porazili loňské semifinalisty Dány 4-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka měli už v polovině úvodní třetiny dvoubrankový náskok. Dalším soupeřem budou už dnes Slovinci. Utkání začíná ve 20 hodin a 20 minut. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Dneska si můžete užít březenecký stroj času. V Březně na Chomutovsku se můžete vydat na cestu historií a připomenout si významná výročí obce. Těšit se můžete o 13 hodin na koncert v kostele svatého Petra a Pavla, ve 14 hodin spuštění stroj času u kulturního domu. Program doplní i dobová hudba, kejklíři, řemesla nebo atrakce pro děti.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
5: Dnes čekáme většinou zataženou ráno a dopoledne občas s přehaňkami nebo slabým deštěm. Odpoledne začnou srážky slábnout a večer ustanou úplně. Dnešní odpolední teploty je mezi 14 až 17 stupni Celsia.
1: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend. Víkend s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
7: Hezké dobré ráno, s námi je tu taky Filip Lejček, doufám, že vstáváte pravou nohou do toho nového dne. 7:03. Dneska nás toho, přátelé, kamarádi, čeká strašně moc. Hit, který vás rozseká, narozeninová ruleta, taky váš oblíbený podcast, taky přijde kapela Botox a budeme mít tady dobrou náladu, skvělou muziku, skvělý hity. No a hlavně tady budu já a Filip, že jo? Tak startujeme právě teď, protože ten víkend je nejlepší na Hit Radio. Dobré ráno.
1: Hit Radio North Music. Yeah. Thank you.

0: Hezké ráno, 16. květen, pár minutek po 7. sobota, s vámi Leona a Filip. Tak pojďme společně pogratulovat českým hokejkám. Včera totiž vstoupili do mistrovství světa v hokeji proti Dánsku výhrou 4-1. Tleskámen, kluci měli happy day. Uvidíme, jak to dopadne dneska. Soupeře jsme rozebrali totiž jako domeček z lega a dneska nás právě čeká Slovinsko. Zase až po 8. večer, takže je mi jasný, jaký budete mít program na dnešní večer. Dokonce letos na mistrovství světa v hokeji bude na Mladých Puškách. Víš to, Fildo?
1: No, bude na Mladých Puškách, protože víme, že naše hvězdy jako třeba David Pastrňák nebo Zacha a další, nebo třeba Martin Nečas, který pořád hraje NHL, tak nejsou, takže to zůstane na Mladých. No, já jsem se teď díval, že vlastně i podle toho, jak to vypsali bookmakersi, tak jsme teď šestí favorité až.
0: Hmm. To znamená, to bychom všem zavřeli klapačku, jak se říká, kdyby jsme opravdu ukázali neuvěřitelný výkon. Já věřím, prostě já věřím. Je pravda, že český výběr má jeden z nejnižších věkových průměrů za posledních 10 let. Mladé kluky čeká prostě něco jako, já nevím, řekněme tomu třeba školní výlet pod dohledem staříčka, učitele a kapitána Romana Červinky. No, naše obrana je tak mladá, že jim prostě kustodí místo jonťáku míchají krupicovou kaši. Tu bych si by the way dala taky dneska ráno.
1: Tak ji můžeš jít připravit. A já budu zatím obdivovat Romana Červenku, který včera dával na 3-0, opravdu, jak si říkala, takovej velký tatínek. No, pokud chcete, můžete si třeba na Čechy vsadit, já se tady dívám, podle sázkovek, aktuálně kurz 13, takže kdybyste dali 100 korun, tak můžete mít 1300 korun, to je nádherný číslo.
0: Hele, ale zase na druhou stranu, když jsme vyhráli, když nám někdo věřil?
1: No, málo kdy, no.
0: No, takže kluci, do toho! Hey boy, tohle je pro vás, pro náš nároďák. Verona, hey boy, dobré ráno.

0: Benson Boone, Beautiful Things, dozněli z Eteru Hitrádia 3 minutky po čtvrt na 8. Hezké dobré ráno. Pojďme se podívat, co nám ten dnešní den, 16. květen, přináší. Dneska je totiž jakýsi mezinárodní den lidí, bez kterých bychom si nedokázali představit vůbec fungovat. Den číšníků a servírek, Fildo.
1: No, to jsou důležití lidé, my jsme se tady vlastně bavili, že to je taková nevděčná práce trošku.
0: Ano.
1: Protože my to bereme automaticky, přijdeme, někdo nás obslouží, odnese talíř. No, když jsme spokojení, sice je to jedna z mála profesí, kde dostanou zaplaceno něco navíc dýško, ale zase je pravda, že o to majitele dávají nižší základ.
0: Takový je
1: tady zvyk, takže ono je to prašťakou hoď, ale všem číšníkům, servírkám tedy, klobouček dolů, aspoň tady těm slušným, protože i já zažil někdy takový ty, dá se říct, napěst, že
0: prostě
1: neměli den, anebo se takhle chovají každý den.
0: Ne, nadarmo se říká zákazník náš pán, a to v jakémkoliv odvětví, nebo náš posluchač náš pán, že jo? Co si budeme?
1: To my máme
0: takže
1: takhle.
0: My jsme strašně rádi, že vás máme a jsme rádi, že máme i číšníky a servírky, takže dnešní den patří vám a na oslavu posíláme Sean Paul, Dua Lipa a spousty dalších skvělých hitů, tak buďte s námi a hezké ráno.
2: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší.nabytek.cz
3: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Ústečtí fotbalisté mají na jaře skvělou formu a chtějí si ji udržet až do konce. FK Viagem Ústí nad Labem versus SK Slavia Praha B. Další bitva, kterou hostí Ústecký městský stadion v sobotu 16. května od 17 hodin. Přijďte fandit. Ústí proti Bčku Slavie. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechu, Hit Radio Nord Music.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
11: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
1: Hit Rádio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Sean Paul, Dua Lipa, No Lie, s vámi Filip a Lea. Doufám, že máte krásné dobré ráno a tenhle song vás zaručeně roztančil. Pokud někdo z vás vstáváte a dáváte si takovou tu svoji ranní kávu, tu ranní rutinu, snídaní čajíček, tak ranní update s Filipem rozhodně nesmí chybět.
1: Ranní update.
2: Na úvod něco pro milovníky adrenalinového koupání. 30-letý turista si spletl slavnou římskou fontánu di Trevi s veřejným bazénem a skočil do ní parádní šipku. Italská policie ale pro jeho sportovní nadšení neměla pochopení a z vody ho vylovila dřív, než stačil říct buongiorno. Novozélandian vyfasoval pokutu přes 12 000 korun a hlavně doživotní zákaz vstupu k této památce.
0: Tak my mu řekneme arrivederci.
2: Grotesku jako z komediálního snímku zažili v Liberci. Tamní kriminalisté vyšetřují nepovedenou loupež, při které chtěl zloděj ukrást pokladnu s penězi. To se mu povedlo, ale při útěku narazil do kolem jdoucího, upadl na zem a pokladnu i s loupem ztratil. Na odškodné ve výši 24 000 korun vysoudil na cestovní kanceláři německý turista za to, že na dovolené v Řecku nemohl najít u hotelového bazénu volné lehátko. Přestože stávalo velmi brzy, možná to znáte také, byla všechna místa už rezervovaná tím, že jiní hosté na lehátkách nechávali své ručníky. To je klasika taková.
0: Taková ta ručníková hra, já bych vraždila za tohle a zakázala to úplně všude.
2: Je to přesně tak, my jsme kdysi v Turecku stávali třeba v 5.30 s přítelkyní, tak kdy jsme se střídali jednou já, jednou ona. No a šli jsme tam ty ručníky dát, protože jinak to nešlo, že jo, tam už 5.30 bylo třeba 4 volný lehátka jenom z 20.
0: Katastrofa, zakázat tohle, teď už Lady Gaga a The Dance.

0: Paris, John Newman a jejich Blame. Hit Radio s vámi, takhle z rána 7 hodin 39 minut, aktuální čas. A my pro vás máme samé dobré zprávy. Co byste řekli tomu, kdybychom vám dali hit, který vás rozseká, a vy byste k tomu vyhráli robotickou sekačku za jeden jediný song? Co a jak udělat, mrkněte na web hitradio.cz. Klikněte na soutěže a tam to všecko máte. Jeden jediný song, o který si napíšete, a když ho uslyšíte s vaším vzkazem, je to doma. Pak stačí zavolat ke mně do studia na 800 937 937. Taky bude narozeninová ruleta. Budeme mít tady dneska podcast Báry Divišové, hity na přání k vaření a taky hudebního hosta v podobě Honzy Kopečního, Péti Ryšavýho, kapely Botox. Takže máte se dneska na co těšit. Tak já jsem strašně ráda, že jsem tady dneska s váma, že jsem vstala, i když se mi dneska nechtělo, ale co bychom pro vás s Fildou neudělali. Kelly Clarkson za chviličku, nebo Sweet Caroline, to vás zaručeně z postelí probere, tak buďte s námi dál a hezké dobré ráno.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy, proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

0: všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá. Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
1: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
0: Kouzelné prostředí vinařství Johan V. Třebívlice. Tu atmosféru musíte zažít.
1: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicich.cz.
0: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
2: Černá stavba, žádná.

0: Krásné sobotní ráno, za minutku 8 hodina, další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Diváci společně s porotci dnes rozhodnou o vítězi 70. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize. Mezi 25 finalisty je český zástupce Daniel Žižka s písní Crossroads. Eurovizi letos hostí Vídeň, protože hudební klání loni vyhrál rakouský zpěvák vystupující pod jménem J. Jacoby. V oblasti někdejšího lomu československé armády vrcholí rekultivace a vznikají nové cesty. Propojit mají krušnohorské podhůří s dosud nepřístupnými místy a nabídnout zázemí pro pěší cyklisty. Stezka z Vysoké Pece do Černic se otevře během léta. Turisté budou mít k dispozici lavičky i odpadkové koše. Zajímavá místa si lidé mohou prohlédnout také při virtuální procházce. A pojďme také na sport. Fotbalisté Aston Villa porazili v předehrávce předposledního kola Premier League Liverpool 4-2 a zajistili si pro příští sezonu místo v Lize mistrů. Dvěma góly a asistencí ve druhém poločase přispěl k výhře domácích a posunu na čtvrté místo v tabulce Ollie Watkins. Pátý Liverpool drží poslední příčku zajišťující účast v elitní evropské soutěži s náskokem 4 bodů před Bournemouthem, který má zápas k dobru. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Zubrnický jarmark je dnes tradičně v muzeu v přírodě v Zubrnicích. Tradiční trh v unikátním prostředí skanzenu nabízí širokou škálu řemeslných výrobků, regionálních produktů a čerstvě pečených dobrot přímo z kachlového sporáku. Atmosféru doplní hudba, harmonikáře a doprovodný kulturní program. Celá akce je od 10 do 17 hodin.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Pokud plánujete vyrazit někam na procházku, nechte to spíše na odpoledne, kdy se bude vyjasňovat, teď ještě ráno přeháňky, déšť, odpolední maxima na 16 stupních Celsia.
2: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend. Víkend s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
3: No jo, jsem tu s vámi, společnost mi také dělá Filip Lejček, hezké dobré ráno. O víkendu má být zima a deštivo, ale užívejme si to, protože údajně letošní léto bude mimořádně horké. Udeří jev El Niño, o tom za chviličku. Teď už Mikolas a nebo Robbie Williams, tak hezkou sobotu.
2: Hitrádio North Music.
4: 1, 2, 3.

0: I love my life, Robbie Williams. A vaše Hit Radio, 7 minut po 8 hodině, hezký, dobrý den. Já jsem tady zmiňovala, že o víkendu má být zima, deštivo, když se podíváme ven z našeho vysílacího studia uprostřed naší nádherné metropole, tak je tam zima, deštivo, sichravo, prostě hnus. Takové to počasí, prostě nikam nevylejzejte, zůstaňte doma pod peřinkou, dejte si snídaní do postele, oběd, sváču, večeři, koukejte na něco hezkého a je vám fajn. Každopádně ale pojďme si to užít, protože údajně letošní léto prý bude mimořádně horké a udeří jev El Niño.
1: A můžeš nám teda říct, co to El Niño nebo Niño Niño znamená?
0: Hele, já nevím, kdo to vymýšlel, jo, ty jména. To zní jako jméno pro, já nevím, třeba roztomilého španělského kluka. Hele, de El Niño, buenos días, El Niño.
1: A protože jako rozpálené je takzvaně hot pro ženský, že jo?
0: No, ale možná tak ve skutečnosti je to spíš naštvaný vyhazovač s autogenem. Takže tenhle zlomyslný klimatický jev nás má o prázdninách pěkně propéct do zlatova, do křupava, ne-li až do černa. A možná je čas začít se potírat takovou tou marinádou, víš, a skupovat klimatizace a větráky, dokud jsou vlastně levné, protože opravdu hrozí tím, že to léto bude abnormálně horké.
1: To je klasika. Teď je zima pořád a za měsíc, aby nebylo 35 stupňů, že jo?
0: Pojďme se podívat, jak to vypadá s počasím na následující dny.
1: Následující dny, tak zítra se trošku oteplí a pak to půjde postupně, jo? V pondělí kolem 19 stupňů, úterý, středa 20, čtvrtek 21 a od pátku, ten příští víkend, tak už by mělo být až 24 stupňů Celsia, což si myslím je taková ideální teplota. Už je jako teplo, ale není to takový to strašný vedro.
0: Já si myslím, že se může stát to, že vlastně my jeden den tady máme 25 a najednou druhý den to spadne na 12. Tak aby jsme se potom nedivili, že od toho příštího týdne tady už budeme mít 35. Takže přátelé, ať je to jakkoliv, prostě klimatizace, větráky do zásoby, protože mistr El Niño, buenos días, por favore. Možná fakt přijde, tak opatrně na to, jo? Pojďme radši hrát. No Doubt, Don't Speak a taky Kamarád, tak hezké dobré sobotní ráno.

0: Nezapomeňte naše Hit Radio sledovat taky na našich sociálních sítích Facebook, Instagram, ať vám vlastně vůbec nic neunikne. Taky můžete sledovat Filipa Lejčka, Lea Giongios, je to je zase můj profil, tak budeme rádi, když spolu budeme spojení i po té online stránce. Za chviličku Kit Laroi, Avril Lavigne nebo The Sound of Silence a samozřejmě ranní porce zpráv, které rozhodně potřebujete vědět pro start nového dne.
1: Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
2: Snídaně v trávě. Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Vyhraj si ji na Hit Rádiu už tento víkend.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
4: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Ústečtí fotbalisté mají na jaře skvělou formu a chtějí si ji udržet až do konce. FK Viagem Ústí nad Labem versus SK Slavia Praha B. Další bitva, kterou hostí Ústecký městský stadion v sobotu 16. května od 17 hodin. Přijďte fandit. Ústí proti Bčku Slavie. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechu, Hit Radio Nord Music.
6: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
6: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: The Sound of Silence, ranní update právě teď.
1: Ranní update.
2: V německé čokoládovně došlo k technické závadě, kvůli které vytekly na silnici tudy tekuté mléčné čokolády. Hasiči museli celou ulici doslova odsekat krumpáči, protože čokoláda v chladu okamžitě stuhla. Místní starosta tak s nadsázkou prohlásil, že šlo o nejsladší dopravní kolaps v historii města.
0: To se divím, že všichni nevylezli z těch aut a nezačali to lízat.
2: No a tady je právě napsaný, že ten starosta obyvatele zklamal, lízat asfalt z hygienických důvodů přísně zakázal.
0: Naprosto chápu.
2: V americkém Ohio zachránil domácí papoušek rodinu před jistou zkázou, když v kuchyni uprostřed noci začala hořet mikrovlnná trouba. Pták začal věrně napodobovat zvuk požárního hlásiče, který sám ještě nestihl zareagovat. Svým hlasitým křikem probudil majitele, kteří stihli požár včas uhasit. Papoušek byl vyhlášen hrdinou ulice a prý dostal taky novou klec.
0: To je skvělý.
2: Na poctivý instalátor z Texasu opravoval protékající toaletu v obřím mega kostele v Houstonu. Když rozebral sádro kartonovou stěnu za záchodovou mísou, vyvalily se na něj stovky obálek plných hotovosti a šeků. Ukázalo se, že jde o peníze z masivní loupeže, která se v chrámu odehrála o 7 let dříve a policie si s ní nevěděla rady. Dostal nálezný od církve jenom 500 000 korun.
0: Kolik tam bylo celkem?
2: No přes 10 milionů korun tady v těch šikách autovoči. To je docela nefér, viď? Ale že dostane jenom půl míče. Chudák,
0: ale
2: jeden instalatér.
0: Ale aspoň něco.
2: Je to tak.
0: Teď už vlci, Mirai, taky Golden a Black Eyed Peas. Hezké ráno.

0: Black Eyed Peas. Hezké dobré ráno. Za pár minutek už dopoledne. Ty se mi nespěj, Filipe, by přeskočil hlas.
1: Že nejseš vůbec připravená na to vysílání. To jsou samý srandičky tady, přátelé, žádná odpovědnost.
0: Aspoň naši posluchači slyší, že to všechno jede živě, tak tady do mě nerej a nekopej, nebo ti vypnu ten mikrofon a už si dneska nezamluvíš.
1: No to prosím. Dobrý. A já můžu jít domů teda. 8.41.
0: Nám by tady bylo smutno bez
1: tak
0: tebe.
1: Jo.
0: Každopádně, kamarádi, pozor na procházkách, hlavně v Ostravě, protože my milujeme takové ty příběhy, které napsal sám život, tak tam se odehrála scéna jak z béčkového hororu, kde místo žraloka, teď pozor, útočí obézní hlodavec. Byl tam bobr. Fakt? Ostravský bobr tam vylezl z potoka a pořádně prohnal holku se psem.
1: Bobr prohnal holku se psem, jo?
0: Ano, zvířata už mají prostě dost toho, jak jim lezeme do revíru s mobily v ruce a no. Chceme si je fotit jako plišáky. Takže až prosím vás, uvidíte někde bobra, zapomeňte na všechny ty propagandy o malých bobrech, jo? No. Co jdou spát. Když jde malý bobr spát,
1: jako já byl
0: spát.
1: V sauně minule, no. I tam se dají vidět.
2: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu
3: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
4: Ústečtí fotbalisté mají na jaře skvělou formu a chtějí si ji udržet až do konce. FK Viagem Ústí nad Labem versus SK Slavia Praha B. Další bitva, kterou hostí Ústecký městský stadion v sobotu 16. května od 17 hodin. Přijďte fandit. Ústí proti Bčku Slavie. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechu, Hit Radio Nord Music.
5: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Objednejte si další LEGO na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
1: Milovníci kávy, pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Krásné sobotní ráno, je přesně 9 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem jsou tady, vítejte u nich. Neukončená válka v Perském zálivu nutí lidi měnit plány na dovolenou. Někteří se bojí, aby v případě obnovených bojů mezi USA a Iránem nebo kvůli nedostatku leteckého petroleje někde neuvázli. Dalším problémem jsou rostoucí náklady. Cestující také více odkládají svá rozhodnutí na poslední chvíli. Spojené arabské emiráty urychlí výstavbu nového ropovodu, který by měl zdvojnásobit vývozní kapacitu přes přístav Fujairah. Tím se výrazně rozšíří možnosti, jak obejít Hormuzský průliv, který je od útoku Izraele a Spojených států na Irán letos v únoru prakticky uzavřený pro námořní provoz. Je velmi důležitou trasou pro obchod s ropou. A pojďme také na kurty. Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová vypadly na antukovém turnaji v Římě v semifinále a skončila jejich série 17 vítězství. Se španělsko-americkou dvojicí Kristýna Bučaová a Nicole Melicharová Martinezová prohráli 2x4-6. Česko-americký pár našel přemožitelky poprvé od ledna. Deblová světová jednička Siniaková zároveň přišla o šanci vybojovat 37. trofej ze 4. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Jestli máte rádi pivo, tak se dneska vydejte na Beerfest do Chomutova. První chomutovský Beerfest nabídne lokální a řemeslné pivovary a představí několik druhů piv. Velkým tahákem je legendární Vítkovo kvarteto a doktor PP. Lokální pivovary, velký výběr piv, food a chill zóna, hudební a zábavný program, je to všechno od 11 hodin.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Plán na sobotu jasný, teď ráno ještě odpočívat, být třeba v posteli, protože budou ještě přehánky a déšť. Odpoledne se ale začne vyjasňovat a teploty vystoupí až na 17 stupňů Celsia.
2: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
5: Hezké dobré dopoledne, 3 minutky po 9, narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás a máme tam nezapomenutelný zážitek pro 2 osoby. Tak kdo z vás to dneska bude? Kolem 9:30 jdeme na to, do té doby činasky Ed Sheeran právě teď.
2: Hit Radio North Music.

0: Ed Sheeran. K mistrovství světa v hokeji pojďme si říct důležité infošky. Hraje se ve Švýcarsku. Co na mě tak koukáš zase?
1: Infoška, dobře, gratulka, jedem.
0: Tak si pojďme dát o téhle zemi několik drbů, normálně veřejně dostupných. Takže za prvé, po 10. večer tam nesmíte splachovat kvůli nočnímu klidu.
1: A co se dělá teda potom, když náhodou
0: asi
1: člověk...
0: Asi spláchnu až ráno.
1: Až ráno, dobře.
0: Nevím.
1: Tak si toho dáš hodně, prostě náhle to přijde a ježišmarja, no tak já to tam nechám do rána.
0: Další, za druhé, protiatomové kryty tam mají skoro pro všechny. Mhm. Za třetí, můžete chovat minimálně dvě morčata.
1: Minimálně?
0: Ano.
1: Jo, musí být dvě, aby prostě jednomu nebylo
0: smutno. Ano. Mhm. No a jejich plán obrany při případné invazie... okamžitě zničit všechny mosty. A to je v případě téhle země fakt smrtící. Mm,
1: to jsou zajímavé věci teda. To jsem nevěděl o Švýcarsku. Věděl jsem, že jsou bohatý tam oproti Čechům, ale že nesmí splachovat po 10. To si odnesu asi z tohohle vstupu a beru si to do celého života. To je dobrá zpráva.
0: Že jo, buďme rádi za to, že žijeme v České republice.
1: Běžte spláchnout na prázdno.
0: Klidně i po 10. večer. Hezké do polka.

0: Little Sims, Burna Boy, We Pray. Hezké dobré dopoledne, 2 minutky po 9:45. Vy víte, co přicházíte. Vy to znáte, to už je prostě tak zaběhlý, nedílnou součástí víkendového vysílání na Hitrádiu. Já už vidím, že mi tady zvoní pevná linka, takže ano, přátelé, kamarádi, narozeninová ruleta čeká dneska na někoho z vás. Co takhle romantika ve dvou? Ne v kině, ne na večeři, ale půjdete spolu do divadla. Na ten živý obraz, na živé hraní. Užijete si jeden druhého. Tak přátelé, 800 937 937 volejte právě teď. Pokud ve svém okolí máte někoho, kdo má, měl, nebo bude mít narozeniny. To je podmínka naše pro vás. A já se těším, komu uděláme radost. Tak volejte právě teď.
1: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
2: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší.nabytek.cz.
3: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Ústečtí fotbalisté mají na jaře skvělou formu a chtějí si ji udržet až do konce. FK Viagem Ústí nad Labem versus SK Slavia Praha B. Další bitva, kterou hostí Ústecký městský stadion v sobotu 16. května od 17 hodin. Přijďte fandit. Ústí proti Bčku Slavie. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechu, Hitradio Nord Music.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.
2: No, I can't take one more step towards you.

0: Marek Ztracený, ta bílá ti sluší. 9.30 aktuální čas a jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety pro někoho z vás. Halo, halo, kdo je na telefonu?
1: Ahoj, na telefonu Laduš Komutová.
0: Ahoj Laduš, jakou máš sobotu?
1: Nádhernou.
0: Co to znamená?
1: No teď rychle uvařím a pak jdeme na narozeniny, takže nádhernou. Takže, a mám volno, takže
0: no, tak
1: bomba.
0: No tak to je skvělý. A kdo má narozeniny, prozrať.
1: Ježiši, no narozeniny má hodně lidí, ale já budu chtít pro moji dceru nechat zahrát.
0: Jak se jmenuje?
1: Kristýnka.
0: Kristýnka, a kolik je jí let?
1: 26 jí bylo.
0: 26, dobře, já už si
1: ale
0: to tady
1: píšu. Ale je to Kristýnka.
0: A potřebujeme vědět to datum, kdy ty narozeniny má.
1: 2.5.2000 se narodila.
0: Takže 2.5., tak jdeme na pravidla. Zahrajeme ti 3 hudební ukázky s datumem 2.5. A na tobě bude vybrat si z jednotlivých ukázek, které ti zahrajeme, jsou to hity, které ovládají hudební žebříčky světových hitparád. My ti jednu z nich zahrajeme, společně ji pošleme tvé dceři Kristýnce a taky možná tady bude nějaký nezapomenutelný zážitek. Pozor, nemůžeš se k jednotlivým ukázkám vracet.
1: Dobře.
0: Jdeme na to?
1: Jdeme na to.
0: Tak roztáčím kolo narozeninové rulety právě teď. Romantika, Chris Isaak, Wicked Game.
1: To ne, jedeme dál.
0: Dobře, roztáčíme kolo po druhé. Vrátíme se do 90. let. Rodina vlasáčů, Kelly Family and Angel.
1: To taky nenecháme, tu třetí.
0: Dobře, roztáčíme ruletu po třetí. Oblíbená kapela mého kolegy Filipa Lejčka, Backstreet Boys, no. Quit Playing Games With My Heart. Tak co?
1: No, to tu necháme.
0: Jo, tu bychom nechali tak či onak, protože to je ukázka s číslem 3. Tak Ladunko, prosím tě, teď pojď sdělit cokoliv máš na srdíčku. Jestli chceš někoho pozdravit, sdělit něco své dceři, tak teď máš ten prostor jenom pro sebe. Pojď na to.
1: No, určitě bych chtěla popřát ještě jednou dceři, hlavně ať je šťastná. Hlavně prostě ať je šťastná a spokojená. To je, pak budu šťastná já.
0: To je hezký.
1: Takže to je prostě pro ní jenom. Ježíš, a pozdravit hlavně mojeho manžela bych chtěla pozdravit. Maminka bude mít narozeniny, takže tu taky. A všichni lidi, co mě znají, vás do studia. Prostě protože jste úplně perfektní, no, a úplně jste mi udělali nádhernou sobotu.
0: Ty jsi zlatá. Ladunko, prosím tě, ty jsi říkala, že jsi z Chomutova. Jak často jezdíš Chomutova do Prahy?
1: No, teď jsme tam byli zrovna.
0: Fakt? Pátek. A co jste tu dělali?
1: Vezli jsme mamku k tetě.
0: Tak já myslím,
1: nemáme to daleko, Prahu, nemáme daleko.
0: Že si díky Allegri, což je firma na zážitky, uděláte výlet znovu, protože vy dostáváte 2 lupeny na představení do divadla Radka Brzobohatého, dle vlastního
1: Ježiši
0: výběru.
1: Takže, fakt, jo. No jasně. No, miluju Radka Brzo, ježiši, no.
0: No tak to bude skvělý. No to je krásný. To my máme taky, když ty máš husinu. My máme radost, že vy máte radost.
1: No. To je nádherné. A podle svýho výběru, jo?
0: Ano.
1: Tyjo, to je bomba.
0: Můžeš si dát komedii, muzikál nebo klasiku, protože divadlo Radka Brzobohatého si vydobilo své postavení mezi velkým množstvím neustále vznikajících konkurenčních divadelních souborů. Takže já si myslím, že určitě si to užijete. Vydrž nám na telefonu. A za chvilku určitě si tě vezme tady kolega Filipek.
1: Filipek si mě veme.
0: Filipek si tě vezme, ano.
2: Přesně tak. Nemusí tě na telefonu a jdeme na to.
0: Zapíše si údaje, abychom věděli, kam taky ty lupeny poslat, co si vybereš.
1: Jasný.
0: Každopádně užijte si oslavu, mějte krásný den. A taky, Backstreet taky. Boys posílám za tebou. Ladunko, ahoj.
1: Děkuju, ahoj, ahoj.
0: Takhle jednoduchý to je prostě, jo? Přátelé, já mám radost, když vy máte radost. Fakt, mám normálně úsměv na tváři. Teď už quit playing games with my heart.

0: Aneta, tedy Swim Stones and I, taky Lea a Filip s vámi. Hezké dopoledne. Po 10. hodině tady budou vaše oblíbené hity na přání k vaření, ale pozor, taky hit, který tě rozseká, aneb někdo z vás si vyhraje robotickou sekačku za jeden jediný song. Mrkněte na web hitradio.cz, tam to všechno máte a po 10. hodině stačí jenom pozorně a dobře poslouchat. Jakmile uslyšíte svůj vzkaz a zavoláte nám zpátky do 10 minut, tak sekačka je doma. A do toho pište vaše songy na přání k vaření na 777-937-777. Jsem zvědavá, komu z vás uděláme radost. Za chviličku Lorin, Rose, Bruno Mars anebo Ram Pam Pam. Hezkou sobotu.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
9: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
10: Gap. Individual style for every generation.
11: Hit Radio.

0: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
1: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
2: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
3: Ústečtí fotbalisté mají na jaře skvělou formu a chtějí si ji udržet až do konce. FK Viagem Ústí nad Labem versus SK Slavia Praha B. Další bitva, kterou hostí Ústecký městský stadion v sobotu 16. května od 17 hodin. Přijďte fandit. Ústí proti Bčku Slavie. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechu, Hit Radio Nord Music.
4: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart

0: Devátý ročník je připraveno 21 tras od dětských a cyklistických až po tu nejtvrdší, 70-kilometrovou přímo z Prahy. Podmínkou účasti byla letos povinná online registrace předem. Od vzniku této naší nejmasovější tradice uplynulo už 60 let. Oblíbená četovací aplikace WhatsApp již brzy zavede novinku v odesílání zpráv. Ty budou moci nově zmizet nejen po uplynutí určité doby, ale i po přečtení příjemcem. Funkce je v současnosti testována, uživatelům má poskytnout větší soukromí. Doposud WhatsApp uživatelům nabízel možnost smazat z četovacích vláken zprávy v časových limitech 24 hodin 7 dní nebo až 3 měsíců. A pojďme také na fotbal. Alex Král po sezóně opustí Union Berlin. 27-letému záložníkovi v létě skončí s 12. týmem tabulky Bundesligy smlouva a novou nepodepíše. Za Union odehrál Král 53 soutěžních zápasů a jediný gól střelil v utkání Ligy mistrů proti Realu Madrid. Do Bundesligy přišel před 3 lety nejprve na hostování a později na přestup ze Spartaku Moskva. V sezóně 24-25 hostoval v Espanyolu Barcelona. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Dneska si můžete užít březenecký stroj času. V březně na Chomutovsku se můžete vydat na cestu historií a připomenout si významná výročí obce. Těšit se můžete o 13 hodin na koncert v kostele svatého Petra a Pavla, ve 14 hodin spuštění stroje času u kulturního domu. Program doplní i dobová hudba, kejklíři, řemesla nebo atrakce pro děti.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
0: Dopoledne ještě dnes se čekáme místy déšť nebo přehánky, odpoledne se ale začne vyjasňovat a i teploty poměrně příjemné až na 17 stupních Celsia.
3: Takže bude sluníčko?
0: No moc nebude, ale bude příjemně.
3: Ale z éteru Hit Rádia slunce svítí. Hit
2: Radio. Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děndější.
3: Hezké dobré dopoledne, hit, který vás rozseká. A neb můžete vyhrát robotickou sekačku za jeden jediný song. Tohle přesně bude v následující hodince, minutách, vteřinách. Já nevím, ale cítím v kostech, že to bude hodně brzy a někomu z vás uděláme velkou radost. Každopádně k tomu budeme hrát hity na přání k vaření, jako teď Pharrell Williams nebo Rihanna. A co bude dál, tak je na vás. 777 937 777.
2: Hit Radio North Music.

hity na přání k vaření. Jdeme se podívat na vaše SMSky, které nám píšete a stále dál psát. Můžete na 777-937-777. Ahoj Leo, tady Pavel. Kdyby to šlo, tak bych chtěl pro moji ženu Dagmar zahrát hit, který je jen a jen pro ní. Vždy to nej, a to duet Lady Gaga a Bradley Cooper. A to vše jen se vzkazem, jen tak z lásky. Díky, Pavel. Pavlíku, příště mi ještě napiš, co dneska budete vařit, baštit, jestli ji třeba z lásky uvaříš. A samozřejmě duet Lady Gaga a Bradley Cooper vám zahraju strašně moc ráda.

0: Hity na přání k vaření Juanes La Camisa Negra. Pokračujeme dál. Ahoj Leonko, dneska vaříme co dům dá, vlastně ještě vůbec nevíme, ale prosím, zahraj pro moji milovanou Julinku, Petrušku a taky Naďu píšeň Anytime You Need a Friend od Mariah Carey. Uděláš nám velikánskou radost. Díky moc, jste super a pozdravuj Davida. Asi mysleli Filipa.
1: Už fakt ale začíná být z toho hodně smutný.
0: On je potom Filip strašně smutný, přátelé. To není David. Davida máte ve snídaní šampionů a Filip je v centrálním vysílání o víkendu a někdy vlastně Davida zastoupí výjimečně.
1: A to vůbec nevadí. My si děláme legraci. Můžu být pro vás i klidně vaším Davídkem, jak se tady říká. Filipek, Davídek, to je celkem jedno. Davídek je můj bratr, takže já jsem zvyklý na to.
0: Takže Mariah Carey za moment, taky Benaři Bros. A aby toho nebylo málo, pokud někdo z vás uslyší vzkaz do vysílání, takzvaný hit, který vás rozseká, nezapomeňte volat potom na 800 937 937. Cítím v kostech, že někomu dneska, za chvilku možná, rozdáme sekačku.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
5: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
7: Chomutovské slavnosti letos 23. a 24. května. Nenechte si ujít císařské manévry, řemeslný trh a vyprávět bude sám generál Laudon. Vystoupí kejklíři, tanečníci, šermíři, sokolník a další. Chybět nebudou atrakce a soutěže pro děti, dobové kolotoče a střelnice. V sobotu hudební večer s kapelou Čtvrtá cenová a ohnivá show.
8: Zve vás statutární město Chomutov. Podrobný program na chomutov.cz.
9: Teď vás potřebujeme na stínadlech. FK Teplice versus FK Dukla Praha. V sobotu 16. května od 17 hodin v Teplické aréně na stínadlech. Před utkáním začíná v 15 hodin fanzóna pro děti i dospělé. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio Nord Music.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Waterfall, 10 hodin 30 minut. A já, přátelé, já to cítím v kostech, protože někomu z vás jdeme dělat radost a dáme mu sekačku. A nejen tak leda jakou sekačku, my tady totiž máme něco skvělého, co budete využívat celé léto.
1: No, pokud samozřejmě nemáte jenom balkon doma. To by to potom jezdilo trošku na prázdno. Máme pro vás robotickou sekačku Honda Mimo HRM40E v hodnotě 16 000 korun, přátelé.
0: Co jste pro to museli udělat? Napsat na náš web Hit Rádia, kde vyplníte krátký formulář a označíte takový ten hit, který vás rozseká. Každý z nás má hit, který nás vždycky rozseká. Takový ten, který nám okamžitě zlepší náladu. Takže přátelé, kamarádi, já jsem právě teď vylosovala dámu, dívku, slečnu, Šárku Dostálovou. Pokud ji máte někde ve svém okolí, rychleji dejte vědět, že právě teď zazní její vzkaz a taky píseň. A ona, když nám do 10 minut zavolá zpátky, tak ta sekačka je jenom a jenom její. Takže Šárko Dostálová, ta napsala, která písnička může lépe vystihnout, že robotická sekačka Honda Mimo poseče trávu ve všech směrech a najde si ji tak či tak. Navíc u této písničky není možné zůstat v klidu, což doufám, že s Mimoněm by bylo naopak, a přála si zahrát One Direction, One Way, On Another, ta-da-da-da-da, ta-ba-da-ki-ti-ki-ti-ki-ti-ki-ti. Takže Šárko, tvůj song letí za tebou právě teď a tvůj čas startuje taky právě teď.

0: for another. Tak tohle je ten hit, který nás rozseká, který rozseká Šárku Dostálovou. A jestli pak Šárka dostane sekačku Honda Mimo? Máme Šárku na telefonu nebo ne? Halo, halo.
1: Ano, jsem tady, zdravím.
0: Ahoj Šáry, tak jaký je to pocit slyšet takhle svůj vzkaz a vyhrát sekačku značky Honda Mimo?
1: Je to úžasný pocit a na tuhle písničku jsem nikdy tak netancovala, jak teďka během toho, co hrála.
0: A co jsi dělala u toho, nebo vyčkávala si opravdu od rána, jestli ta píseň zazní nebo ne, nebo tvůj skác?
1: Ano, ano, čekala jsem, dokonce manžel právě s dcerami jel teďka plavat a říkal, jdeš s náma? A říkám, zbláznil se, já budu sedět u rády a celou dobu. A vyplatilo se to.
0: No tak to je skvělý, takže máš krásný pocit v sobě a sobotu hned lepší.
1: Přesně tak.
0: Tak
1: a
0: aby
1: myslím,
0: si...
1: celý víkend a celý týden bude super.
0: To je krásný. Je to takové to chytré sekání bez starostí. Přesně tohle je Honda Mimo.
1: Přesně tak. Přesně tohle potřebujeme.
2: No a navíc, ona se ta sekačka hodí skvěle pro ženy, protože má jenom 7,5 kilo. To skutečně uzvedne každý. Navíc je tichá, automatická. A co je super, já jsem si vždycky myslel, že tyhle sekačky jsou na malou plochu. Jsou až do 400 metrů čtverečních, takže to poseká
0: zahrada.
2: V obrovskou je haciendu s pozemkem.
0: Máte zahradu?
1: No, máme zahradu právě velkou. Myslím si, že to bude kolem těch 400 metrů, no. Takže ideálně.
0: No tak to je
1: uvidíme,
0: paráda. Tak já mám radost, že ty máš radost.
1: No obrovskou, obrovskou, děkuji moc.
0: Co by si vzkázala posluchačům Hit Rádia?
1: Ať mají krásný den, i když je propršený, a ať zkouší volat do všech možných vašich soutěží, že se to vyplatí.
0: Že jo, já to jo, říkám ano. Furt. Měj se krásně, taky vydrž na telefonu, ať víme, kam tuhle skvělou sekačku Honda Mimo poslat. Měj se hezky, ahoj.
1: Nashledanou pro všechny.
0: Přátelé, a vy nesmutněte, protože tohle od nás není všechno. My těch sekaček tady totiž máme víc. Jo, jo. Web hitradio.cz, mrkněte, vyplňte tam ten formulář a někdo z vás dostane další kousek, protože tohle léto bude jenom vaše s krásně posekanou sekačkou, teda sekačkou posekanou.
2: Zahradou, touhle sekačkou Honda Mimo.
0: Já jsem z toho tak v rozpacích, protože já miluju dělat prostě radost našim posluchačům, takže sekačka Honda Mimo čeká stále, ještě jedna na někoho z vás.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
4: Hit Radio Nerd Music.

0: Hity na přání k vaření hrajeme výjimečně o hodinku dříve, protože po 11. hodině vás čeká podcast na jedné vlně s Bárou Divišovou. Každopádně jdeme na vaše SMSky. Ahoj, dnes jsme si s kolegyní dali pracovní sobotu v práci. Chtěl bych vás poprosit o nějakou 90-kovou vypalovačku, ať nám to trochu utíká. Je to úplně jedno, jakou, výběr nechám na vás. Děkuji, s pozdravem posluchač Lukáš. Tak Lukino, a zdravíme i tvoji kolegyni. Co říkáš téhle vypalovačce z 90. let? Seven, Is It Love, za moment z éteru Hit Rádia letí přímo za vámi na tu vaší víkendovou šichtu. Dál taky Nico Santos, Indila anebo Mirai Trips a jejich hit Dokola. No a jak jsem zmiňovala, po 11. podcast na jedné vlně.
1: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
2: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
1: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
2: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
1: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Ústečtí fotbalisté mají na jaře skvělou formu a chtějí si ji udržet až do konce. FK Viagem Ústí nad Labem versus SK Slavia Praha B. Další bitva, kterou hostí Ústecký městský stadion v sobotu 16. května od 17 hodin. Přijďte fandit. Ústí proti Bčku Slavia. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechu, Hit Radio Nord Music.
5: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A tava!
8: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto.

0: Podél dálnice vloženě nemíříte, bude bezpečnější zatnout zuby a kolonu na hlavní trase prostě přečkat. Diváci společně s poroci dnes rozhodnou o vítězi 70. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize. Mezi 25 finalisty je i český zástupce Daniel Žižka z písní Crossroads. Eurovizi letos hostí Vídeň, protože hudební klání loni vyhrál rakouský zpěvák, vystupující pod jménem JJ Koby. A pojďme také na sport. Čeští hokejisté mají za sebou vítězný vstup do mistrovství světa ve Švýcarsku. Ve skupině B ve Friburgu porazili loňské semifinalisty Dány 4-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka měli už v polovině úvodní třetiny dvoubrankový náskok. Dalším soupeřem budou už dnes Slovinci. Utkání začíná ve 20 hodin a 20 minut. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Zubrnický jarmark je dnes tradičně v muzeu v přírodě v Zubrnicích. Tradiční trh v unikátním prostředí skanzenu nabízí širokou škálu řemeslných výrobků, regionálních produktů a čerstvě pečených dobrot přímo z kachlového sporáku. Atmosféru doplní hudba, harmonikáře a doprovodný kulturní program. Celá akce je od 10 do 17 hodin.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Bude tažen s přehaňkami, výjimečně by se mohla vyskytnout také bouřka. Večer srážky ustanou a od západu začne ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty nakonec dnes až 15 stupňů Celsia.
2: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší na Hit Radio.
3: 11:03, Bára Divišová, její podcast Na jedné vlně, která si tentokrát k rozhovoru v podcastu Na jedné vlně pozvala Davida Netuku. Takže buďte s námi, poslechněte si, je to velmi zajímavé a nezapomeňte, že potom celý hodinový podcast najdete na YouTube Na jedné vlně s Bárou Divišovou. K tomu skvělá muzika a brakadabra Lady Gaga právě teď.
2: Hit Radio North Music.

0: Dobrý den, díky, že jste se naladili. Na jednu vlnu se dnes s námi naladí David Netuka, což je přednosta neurochirurgické a neuroonkologické kliniky Vojenské ústřední nemocnice.
1: Děkuji za pozvání. Hezký den.
0: Kolik toho o mozku dneska vlastně víme?
1: Třeba ta hybnost, zrak, čich a tohle fungování, tak to je velmi dobře prozkoumané. Pak ta složka, která je nejdůležitější, to, co dělá člověkem, jsou to psychologické aspekty a paměťové aspekty. Paměť je už taky dobře, ty okruhy jsou prozkoumány, je složité to ovlivňovat. Naštěstí nejsme v situaci, že bychom tu paměť mohli nahrazovat nějakou třeba hlubokou mozkovou stimulací a najednou teďka měnit paměťovou stupu pacientů. A to, co nejdůležitější, co dělá člověka člověkem, jak se chováme, jak vystupujeme, to je tak složitá materie, že to podle mě nikdy se neprozkoumá do detailu a nikdy to nebude tak, že tady ukážeme na toto místečko, to je jenom jediné místečko, které způsobí, proč tenhle člověk se takhle chová nevhodně v této situaci. Je to komplexně zapojený systém, miliard těch mozkových buněk a těch propojení, takže proto ty odhady jsou strašně složitý, ale samozřejmě zkoumat se bude dál a já hlavně věřím, že do budoucna budeme schopni lépe napravovat chybějící funkce. Věřím, že nebudeme napravovat chování lidí, ne, že se vrátí doba psychochirurgie, ale že budeme schopni to, co je nějak poškozeno úrazem, nádorem, krvácením a jinak, tak vylepšovat to, ano, to fungování.
0: Nakolik tedy lidé využívají nebo nevyužívají ten svůj mozek? Jak se koukáte na tyto teorie jako vlastně kapacita ve svém oboru?
1: To jsou vždycky jakoby teorie o tom, kolik je rezervní kapacita, jestli to používáme na 20%, 25%. Kdybychom je dokázali ty kamy cíleně přeprogramovat, abychom třeba u vás změnili třeba nějaký proces sportovní, třeba si dokážu představit, že nejste profesionální tenistka a teďka my vám zapojíme nějakou oblast mozku a ty pohybové vzorce se vám tam nastaví a budete hrát jako, byť už v důchodu můj oblíbený jako Roger Federer, tak to fakt jako není ta situace. To se nemusíte toho bát, že takhle bychom vylepšovali naše lidi a takový to strašení z dílny Maska o tom, jak budeme mít ty stimulátory na mozku a tím budeme ovládat, jestli zapneme si počítač nebo otevřeme dveře, ono technicky jde. Ale jde o to, že jdou tak primitivní úkoly v tuhle chvíli, že to nemá opravdu smysl. Bojujme, zkoumejme to, abychom zlepšili tom, kde je problém, kde něco přestalo fungovat, ale ta doba vylepšování lepších občanů, superobčanů, aby bez nějakého úsilí jsme vkládali jazyky, různé znalosti jazyků, to je daleko a já pevně věřím a já bych si to osobně přál, že bych se to, doufám, že se to nedožil. Hit Radio North Music. J-Lo. Já tu sám.

0: Posloucháte podcast Na jedné vlně. Na jednu vlnu se dnes s námi naladil David Netuka, přednosta neurochirurgické a neuroonkologické kliniky Ústřední vojenské nemocnice. Vy už v tom oboru pracujete dlouho, jste poměrně disciplinovaný, jak jsem vypozorovala z některých rozhovorů, kde jste hovořil o tom, jak v 6.15 už jste v práci. Jak pro vás těžký bylo naučit se třeba nechávat tu práci v práci, nepřemýšlet nad ní už doma?
1: Já si myslím, že to nejde úplně odříznout a že jsou dva extrémy. Úplně se odříznout, tomu řekneme takový nic proti pracovníkovi v Škodovce, který na pásu skončí a odchází pryč, nechci se jim vůbec dotknout, ale je taková skupina lékařů, který prostě řeknou, ano, tady mě končí směna a teďka už nic nezajímá. To podle mě není lékař. To je v dobrém slova smyslu ten dělník medicíny a nic proti dělníkům znova. Ale ten dělník medicíny, lékař prostě to nemá takhle, že 15, 45, 16, 16, 15, ani nevím, kolik končí pracovní doba. Jo, to jsem nikdy nekontroloval. Takže rozhodně to nesmí být, tak za mě to je úplně špatně, takže já si jako nikdy nevypínám mobil a jsem k dispozici. Druhá aspekt je, že samozřejmě já musím sledovat ty pacienty, ale na druhou stranu já se nemůžu hroutit z toho, kdyby byla nějaká komplikace. Musím je zanalyzovat, musíme se snažit, aby jich bylo co nejméně a nemůžu kvůli tomu třeba říct, že já nepůjdu pracovat, nepůjdu operovat. Musím to zanalyzovat, musíme si říct, že každý máme komplikace. Ten, kdo říká, že nemá komplikace, vždycky říkáme, buď to je lhář nebo podvodník a musí to čestně jako rozebrat, ale musí s tím umět pracovat, ale že bych přišel domů a úplně bych na to zapomněl, to prostě nejde, takže je to tak, že zase včerejší pacientka s velmi složitým nádorem mozku, ta byla trošku ta delší, ta 7-hodinovka, tak večer měla plánované kontrolní CT a mě by ani nenapadlo, že se na ty obrázky nepodívám, protože už nejsem v práci. Samozřejmě se připojím do nemocnice raz, dva, před zádnou zprávu a zkontroluji si to a zjistím, jak vypadá ten pacient. Stejně tak, když je něco zásadního, tak já si na nos vypínám zvonění, mobilu. Manželka je šťastná z toho, že jakoby, když děti bylo potřeba něco s nima, tak jsem spal a nezbudili mě děti, ale i vibrace mě zbudí mobilu, takže jako se stane, že jako o půlnoci ve 2 hodiny, když je něco zásadního, neříkám, že to je každý den, tak to zvednu a podle mě to je součástí, to je podle mě můj job description, pokud vedu nějaké pracoviště, tak to nemám 8 hodin denně. Hit Radio Nord Music.

0: Martiny. My máme třeba ani jediný, aby nám ještě dlouho zachraňoval životy. Davide, tohle to je babeta ze 70. let, tedy z roku 76, kdy jsme se oba dva narodili.
1: Ježišmarja, tak já děkuju. No to je speciální přání.
2: V roce oba dva jubilá.
0: Speciální přání, abyste nám ještě dlouho zachraňoval životy, jako jste ho zachránil před rokem mě.
2: Posloucháte podcast Na jedné vlně. Na jednu vlnu se dnes s námi naladil David Netuka, přednosta neurochirurgické a neuroonkologické kliniky Ústřední vojenské nemocnice. Paťka Nergešová, moderátorka. Pacientka Davida Netuky, dobrý den, vítám i vás.
0: Dobrý den.
2: Jak důležitá je tam třeba, nebo byla ve vašem případě, jako to, abyste měla důvěru třeba v toho doktora?
0: To je samozřejmě třeba pro mě strašně důležitý, jako čím jsem starší, tak tím víc to akcentuju.
2: Byla Laďka spůrný pacient? Často?
1: Byla, je a bude. A několik jakoby menších krizí jsme si zažili, kdy se nějak rozhodla.
0: No, ale já s váma moc nediskutuju, Davide.
1: Ale jo. Ale.
0: Já jsem se vzbouřila, pokud vím jenom jednou.
2: Zase se dostávám k tomu vlastně, jak důležitý je ten vztah toho doktora s pacientem, protože vy už jste vlastně tady několikrát říkal, že vlastně vy doporučíte nějakou možnosti a postupy, ale pořád je to na tom pacientovi, pořád je to ten pacient, kdo má poslední slovo a zároveň potom může docházet i přesně k takovýmto třenicím, že se i vlastně jako k tomu dopracováváte.
0: Já musím říct, že když jste po operaci mozku, to je moc zajímavá věc a myslím, že na to existuje nějaký bezvadný citát, že dokud nemáte otevřenou hlavu, tak nevíte, co to je. Uh-huh. Jak je ten citát?
1: When the air hits the brain, the life is never the same again.
0: Okay. Přesně tak. A to je úplně jako za všechno mluvící. A třeba měsíc a půl jsem byla v tak v jiném stavu, že jsem třeba ani nevěděla, jak se otvírá můj dům a jak se dostanu do mobilu. A vlastně jsem musela mít okolo sebe lidi, kteří mi jako vodili mě a moje děti, protože já jsem byla úplně vyndaná, jako. Já jsem mu říká vyndaná. Takže v téhle chvíli potřebujete od toho doktora, aby vám říkal pravdu a aby on byl ten pozitivní, který vás prostě podrží nad tou hladinou. Což byly jenom dva doktoři a jeden z nich byl David. A to je pro mě jako i tohle důležitý. A vím, že jsem mu říkala po té operaci, dělejte, co chcete, ale pro Boha nelžete mi.
1: Lhát se nemá jakoby nikdy v životě. Samozřejmě jde o to, jak se nějaké informace podají, ale podle mě se má předat informace a když je něco černý, tak prostě já nebudu říkat, že to je bílý.
3: Zlepši si náladu.
4: Hit Radio Nord Music.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě, různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
7: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
6: A co já?
7: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni. Protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
8: Ústečtí fotbalisté mají na jaře skvělou formu a chtějí si ji udržet až do konce. FK Viagem Ústí nad Labem versus SK Slavia Praha B. Další bitva, kterou hostí Ústecký městský stadion v sobotu 16. května od 17 hodin. Přijďte fandit. Ústí proti Bčku Slavie. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechu, Hit Radio Nord Music.
9: Hit Radio.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte podcast Na jedné vlně. Na jednu vlnu se dnes s námi naladil David Netuka, přednosta neurochirurgické a neuroonkologické kliniky Ústřední vojenské nemocnice. Paťka Něrgešová, moderátorka, pacientka Davida Netuky. Dobrý den, vítám i vás.
1: Dobrý den.
0: Paťko, vy na řadu lidí vlastně působíte velmi, velmi pozitivně. Co byste poradila třeba?
1: Já jsem vlastně jenom nastavila ten mod, který já mám jakoby na všechno. Když je nějaká jako opravdu krize, tak já jdu do úplnýho dna a pak jdu na úplný vrchol, protože prostě mě nedostanete. A já samozřejmě chápu, že tady asi nebudu třeba 10 let.
2: Společně bojujeme a třeba to mě i Laťka v nějakém rozhodu vyčetla, že jsi mi donutil jít do práce.
1: Já jsem ji přesvědčil, že mám. Ne, naopak, já jsem jako šťastná, že to udělal, protože já jsem vlastně hned po té operaci zavolala na Primu a na různý jiný práce a řekla jsem tak a konec. Protože já chci umřít takhle, jako budu doma, starat se o děti, rozloučím se, vyklidím si skříně a oni. A David, zpátky do práce a já vůbec. Okamžitě zpátky do práce, nebo budete v úplný řiti. Takže já jsem zavolala do práce, říkám, hele, já tomu nerozumím, chce to David, tak já se vracím. A všichni, a já, nechce se mi, ale říkám to.
2: Musím poslechnout.
1: No.
0: Ne. To už se poslouchá, to už byla ta doba, když se poslouchala.
1: Já poslouchám vždycky, Davide.
2: Ne, ale já si myslím opravdu proto, jak jsme se bavili o té psychice, ta tam hraje strašnou roli. A když by si teďka Laťka lehla na kavalec, tak to je úplně všechno pro ní špatně. A prostě když funguje, stará se o rodinu a hlavně se pracuje k tomu, tak je to to nejlepší, co pro sebe může udělat.
1: To je super. Mně spíš přijde jako vtipný teď za poslední 3/4 roku, nebo rok, už teď už rok, kolik kravin lidi dokážou řešit. Jako fatálně řešit. Jakože něco a já. No a co jako? A oni, no ale to je a já. Děláš si ze mě legraci? Já nevím, jestli budu žít další 2 měsíce a ty tady řešíš takovouhle kravinu, vzpamatuj se.
2: Tam s Laťkou občas ty diskuze jsou jakoby takové jako živější, ale musím říct, že teďka mě jakoby dostala, protože ona mě předčasně dala dárek, ještě jeden, a jsem jeden z mála osob, kdy ona mě přinesla vodní krásný obrázek, osobně takhle, a ještě tam to byl obrázek ne mě, naštěstí, ale anděla, a je to právě o té víře, a mimo to, že samozřejmě je krásný obrázek, tak je to takováhle osobní vazba a já můžu říct, že jsem jeden z mála, co ho mají.
1: To je pravda.
0: Já bych to tímto krásně ukončila, moc vám díky oběma, že jste byli hostem podcastu Na jedné vlně, pane Netuko, paní Něrgešová.
1: Děkujeme.
2: Já děkuji za pozvání. Hit Radio Nord Music.

0: Jak jsem zmiňovala, celý podcast si můžete poslechnout na YouTube, podcast na jedné vlně Báry Divišové. Doporučujeme, protože to byl velmi zajímavý rozhovor, tak alespoň taková malá ochutnávka takhle z éteru Hitrádia. Za chviličku Miley Cyrus, Robin Schulz, Fastboy a taky náš hudební host po 12. hodině. Nechte se překvapit, buďte s námi.
1: Hitrádio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
2: Snídaně v trávě. Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Vyhraj si ji na Hit Radio už tento víkend.
3: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší.nabytek.cz
4: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.

0: Vyšla nová kaplinka.
1: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
0: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
1: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
0: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.

0: XXLuc Liberec. XXXLuc do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: On air.
3: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Krásnou sobotu, je přesně 12 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Úřady práce vyplatily za první čtvrtletí na superdávkách 563 milionů korun. Novou podporu v březnu dostalo 34 tisíc domácností. Vyplývá to z údajů Ministerstva práce. Superdávka nahrazuje příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavky na děti. Spojené arabské emiráty urychlí výstavbu nového ropovodu, který by měl zdvojnásobit

0: A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Jestli máte rádi pivo, tak se dneska vydejte na Beerfest do Chomutova. První chomutovský Beerfest nabídne lokální a řemeslné pivovary a představí několik druhů piv. Velkým tahákem je legendární Vítkovo kvarteto a doktor PP. Lokální pivovary, velký výběr piv, food a chill zóna, hudební a zábavný program, je to všechno od 11 hodin.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: Dnes bude zataženo s přeháňkami, výjimečně by se mohla také vyskytnout i bouřka, večer srážky ustanou a od západu začne ubývat oblačnost. Dnešní odpolední maxima na 15 stupních Celsia.
2: Štěstí na šest písmen, víkend, žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
3: Jo, jo, to jsem já, krásné odpoledne, dvě minutky po pravém poledni. Přátelé, kamarádi, já tady dneska nejsem sama. Já jsem slibovala hudební překvapení a tím není nikdo jiný, než moji dlouholetí kamarádi. Kapela Botox, Honza Kopečný, Péťa Ryšavý. Kluci, čau.
4: Krásné poledne všem.
5: Ahoj všem do éteru, ahoj.
3: Ale já vás pustím ke slovu až za chvilku, protože teď jdeme hrát a vy si pochutnejte na těch svých sobotních obídcích.
2: Hit Radio Nord Music.

0: takhle chutná sobotní odpoledne z Eteru Hitrádia. Hey brother, Avicii, Lea, vy naši posluchači a taky moje dvě lásky, takový platonický, Péťa a Honzík z kapely Botox. Kluci, čau.
1: Ahoj, ahoj.
2: My tě zdravíme.
0: Jak se
2: a
0: máte?
2: A všechny ostatní.
1: Máme se krásně, je nám tady hezky s tebou. Ty máš takovou krásnou energii, takovou pozitivní, nám je tady vždycky hezky.
0: Vy jste se mnou zase po roce přijeli.
1: A rádi.
0: Já mám strašně velkou radost, ale kluci, pojďme rovnou k věci, protože vás čeká strašně moc koncertů, a hlavně takový dva tradiční narozeninový koncerty 29. a 30. května v pražském klubu Levels. Pojďte nám k tomu něco prásknout.
2: My jsme jako každým rokem udělali něco

0: o co máme rádi, a to jsou naše narozeniny, protože rádi oslavujeme, že jo? A vždycky si tam pozveme nějaký naše kamarády, přátelé a uděláme prostě si koncert tak, jak má být. Nicméně tentokrát jsme se rozhodli změnit prostředí, chtěli jsme zkusit něco novýho, proto jsme šli do klubu Level a paradoxně se stalo, že ten koncert už není jenom jeden, ale jsou dva.
1: Tak to je skvělý, to je ta dobrá zpráva.
2: Ten klub je hrozně krásný, nám se líbí, že tam je krásná technická podpora, je tam prostě velká LEDka, krásný světla a myslím si, že to bude stát za to, takže kdo tam třeba nebude moc být fyzicky, tak minimálně vám dáme nějaký online stream, abyste viděli, jak ten koncert bude krásný. Těšíme se na ně strašně moc, na oba dva.
1: A když jste přidali ten druhý termín, tak překvapil vás třeba tak velký zájem fanoušků?
2: No, mě teda osobně hrozně překvapilo, že my tam máme takzvaný meet and greet, vstupenky, nějaký počet, kde prostě se s těma lidma, fanouškama potkáme, pokecáme a tak dále. A ty byli oba dva vlastně vybraný třeba během jako pár minut. A to mě fakt jako potěšilo, že vlastně i ten druhej, si říkáš, tak dobrý lidi si koupili ten první a najednou se nasadil druhý a hned to bylo pryč i těch dalších prostě vypácký meet and greet, takže máme z toho radost.
1: Ježíš, tak funguje. To je, já si na vás dneska můžu i sáhnout.
0: Můžeš sáhnout.
1: Já vás tady mám oba a celý dva pro sebe. Ježíš, to je skvělý.
2: Já zavřu dveře.
1: Čím budou letošní koncerty v pražském Levels jiné než ty předchozí?
0: My máme takový jedno překvapení, který v podstatě má i spojitost s váma a to, že tam odstartujeme náš nový single My dva. Chceme ho tam pokřtít a pak vlastně posluchači Hit Rádia budou mít možnost ho slyšet i tady u vás, z čehož mám velkou radost, ale ona to má ještě jednu přidanou hodnotu. Mm-hmm. My když jsme ten single psali, tak v podstatě, ač někdo v tom může vidět nějakou lásku, třeba muže a ženy, po případě někoho jiného, my jsme v ten text a vůbec tu hudbu složili jako lásku mazlíčka, domácího mazlíčka a vlastně toho pána, pánička. A v podstatě řekli jsme si, že bychom tím rádi podpořili zrovna tuhletu jako myšlenku vůbec zvířat, starání se o zvířata, lásku k zvířatům a tak dále. My oba dva jsme hrdými páničky několika čtyřnohých. Ale
1: jenom
0: takhle,
1: čtyřnohých, jo?
0: Přesně, ale takhle, dobře. Jestli má rád někdo rybičky, ty nohy nemají, tak je to taky v pořádku, ale musí se k ním prostě nějak chovat. A my jsme tohle chtěli podpořit, tak jsme se rozhodli, že uděláme jako i klip a vlastně s různýma kamarádama a přátelema to dáváme dohromady a tam to chceme pokřtít.
1: No tak to je skvělý, takže zkráceně řečeno o vztahu člověka a zvířete.
0: Hezky, to ano, to jsem hledal tyhle slova.
1: Že jo, bylo toho mě tady máte.
0: Děkujem.
1: Tak pojďme si uvíct ten váš nový single. Já ho totiž chci pustit právě teď našim posluchačům.
2: Náš nový single, který můžete slyšet na Hit Rádiu, se jmenuje My dva. Je to píseň z naší poslední desky a myslím si, že si v tom každý, jak říkal Honza, i ty, Levuško, najde to svoje.
1: Tak v premiéře právě teď, přátelé, za 3, 2, 1, Botox My dva.

I vedle sebe někoho, s kým se usmíváš. A když taje sníh a na jaře odchází, tak nechej to zlý někde u vody na hrázi.

0: Kluci, to je skvělý, kapela Botox s námi v éteru Hitrádia, Honza Kopečný, Péťa Ryšavý. To je prostě krásný. Tak už jsem ti zapla mikrofon.
1: Už jsme tady my dva.
0: Krásný. Já z vás mám obrovskou radost, protože já vás znám od úplných začátků. Vy jste tuším začínali v roce 2018.
1: Může být.
2: Já ten datum neznám.
1: Je to nějakých 7-8 let, už to asi bude, no.
2: Ale pamatuju si ty chvíle, kdy to vznikalo. Toto jako bylo celkem jako roztomilý, když jsme si jako seděli a říkáme, hele, neuděláme si kapelu?
1: Hele, já trošku hraju na kytaru, mám tady nějaký demáč, poslechni si to. No a od té doby vlastně sedíme v tom studiu pořád a furt něco tvoříme, ale naštěstí to děláme, takže nás to baví, děláme to srdcem, což si myslím, že je docela důležitý, takže nás to furt baví.
0: Kde vás v nejbližší době můžeme vidět, kromě 29. a 30., kdy máte narozeninové koncerty?
2: My v podstatě teď, počkej, já se ale musím podívat do diáře. Princip vlastně teď těch narozenin, my příští týden teda máme asi 4 koncerty, ale ten další týden máme celý volno, než kromě teda toho 29. a 30., protože se na to musíme připravit. No a pak v podstatě nám začíná sezona, kdy každý víkend se určitě někde můžeme vidět, různý tady vidím festiáky, ale počkej, takový ten nejbližší, největší, kam bychom vás určitě rádi, počkej, tady jsou Mariánský Lázně, tady je Česká ves u Jeseníku, Mnichovo Hradiště, slavnosti obce Řeka, Moravský kraj. Hele, Vysočina Fest třeba. Oh, dobrý.
0: Takže přátelé, mrkněte na www.botoxmusic.cz, to budete mít rychlejší než diář Honzy Kopečného.
2: Děkujem.
0: Samozřejmě sociální sítě, kluci, Instagram, jedete?
1: Jako jedeme, ale dokonce se věnujeme i každý svýmu Instagramu, Honza tam dává hodně příspěvků, třeba 2 za rok, já teda jsem mnohem plnější, musím říct, já tam dávám 4 za rok.
0: Pojďte je prásknout, ať naši posluchači vám tam dají takovýto follow.
1: Normálně, Petr Ryšavý oficiál a Honza má podle mě Jantecka Kopecny.
2: Ty to víš, dobrý, Jantecka Kopecny.
1: Jantecka Kopecny, ale u Honzy vidíte většinou přes dílný storička moje, takže on je prostě línej.
0: A Botoxáckej.
1: Botoxáckej jedeme, protože jsme včera prostě hráli velký festival. Festival v Pardubicích, takže jsme okamžitě naplnili naše sítě a to tam rveme úplně
2: Botox opadlo. Music, Botox Music.
0: Tak prosím vás, ještě Lea potržítko Giongios, já to završím tím příjmením. Každopádně, kluci, kdyby měl někdo přijít na Botox úplně poprvé právě teď v květnu do Levels, tak proč by si to neměl nechat ujít?
1: Za mě to je minimálně kvůli tomu, že ta show je za těch pár let, co už opravdu hrajeme a tvoříme a snažíme se makat, tak je ta show, já tomu říkám, jako konstantní, že prostě máme vymyšlený program, který si myslím, že funguje, vys naše koncerty, přijďte se podívat a myslím si, že to za to stojí, takže od letky posvětla přes dobrý zvuk, přes normální, hezký, zpívaný písničky českého repertoáru, naše autorský, tak si myslím, že to prostě za to stojí.
2: Hele, to je podle mě asi ta nejzásadnější myšlenka. My prostě máme rádi energii a máme rádi, když tu energii můžeme předat dál, protože nám ji potom samozřejmě ty fanoušci nebo posluchači vracej, ale my prostě jsme se zařekli v jedné věci, že prostě opravdu chceme dělat písničky. My chceme něco, co tady jakoby zůstane, kdo si třeba bude mít nějakou příležitost, tak si to zanotuje, protože se to prostě hodí. Můžeš si sednout k tomu taky táboráku a tu písničku si prostě zaspíváš. A to je to, co vlastně asi je nějaký naše poselství, který má odkaz tady nějakých českých kapel. Proto my.
0: Tak já už jsem vás párkrát živě zažila a vy děláte prostě neskutečnou show. Hodně komunikujete s fanoušky, s návštěvníky, prostě je to super, takže přátelé, určitě doražte. Každopádně, co vás po tolika letech na živém hraní pořád třeba nejvíc baví?
1: Za mě to určitě ta opravdová živá muzika, jo, že nechci v ní jak jako negovat něco, co se třeba na hudební scéně děje, ale my prostě máme rádi živou hudbu a myslím si, že spoustu lidí už dneska tu živou hudbu nedělá a myslím si, že to je škoda, protože v tom, tím, že ta kapela čítá 5 členů a každý tam má svoje místo, ten hraje na baskytaru, ten hraje na bicí, ten na piano, na kytaru, tak se to prostě ta energie hudební se prostě spojí a vleze z toho výsledek, který je živej a to je to podle mě, co těma lidma a ženskýma rezonuje.
0: Krásně řečeno. My se k rozhovoru za moment vrátíme. Kapela Botox, poproková kapela s hostem Hitrádia Honza Kopečný, Péťa Ryšavý. Přátelé, buďte s námi dál a já posílám teď jednu takovou divokou dámu. Shakira. Come on.

0: Kluci, si dejte teď refrén vy. Teď to bude, jo? A teď. Zuzu. Kysente Afrika. Kapela Botox, Peťa Ryšavý, Honza Kopečný, mými dnešními hosty. Dejte si to ještě jednou, jenom zu,
1: zu, zu,
0: tak tři, dva, jedna teď.
1: Zu, zu,
2: musí se chytit
1: celou. Já mám hlavě tu jinou říkám.
0: A teď.
1: Kysente Afrika.
0: Každopádně, přátelé, kamarádi, Botox je dnešním mým hostem. Za chviličku Taylor Swift, Roxette a já jsem si pro vás nechystala takové hudební překvápko v podobě živého zpěvu Péti Ryšavého, Honzy Kopečního. Počkejte si na to, kluci ještě o tom neví.
1: A sakra.
3: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz
4: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
5: Nákupy v onlineshop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
5: www.onlineshop.cz.

0: XXX Lutz Liberec. XXX Lutz Domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
2: Gap. Individual style for every generation.
3: Ústečtí fotbalisté mají na jaře skvělou formu a chtějí si ji udržet až do konce. FK Viagem Ústí nad Labem versus SK Slavia Praha B. Další bitva, kterou hostí Ústecký městský stadion v sobotu 16. května od 17 hodin. Přijďte fandit. Ústí proti Bčku Slavie. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechu, je Radio Nord Music.

0: the answer.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

like everything's surreal.

0: Du, legendární rock set s vámi Lea, Honza Kopečný, Péťa Rysavý, kapela Botox. A já mám pro vás hudební překvápku. Já jsem vám to trošku už neskýnila, protože jsem kluky poprosila, aby nám tady dali kousek něčeho live. Prostě jsem si tady vykouzlila kytaru. A kluci, je to vaše, pojďte na to.
1: Jo, my děkujeme, protože jsme sem přišli do studia a budete zpívat a my ne, my se jenom na tebe podívat, pokecat. A najednou jsem dostal do ruky rozladěnou kytaru. Honza dostal tady nějaký škindrlátka.
2: Ale ty neladěj.
1: Ale já to nějak jsme zkusil dotáhnout a uvidíme, no.
2: My jsme si řekli, že uděláme něco jako pro tebe, víš?
0: Yeah. Lete,
2: no, poslouchej. Víš, my bychom totiž chtěli být něco na tobě.
0: Jak, ježišmarja, hele, radši zpívejte, jo?

0: I pyžamo na spaní, nečekej žádný provinilý vzlikání. Chci být hezký slovo, co tě ráno potěší. Teď máš svoje ruce plný mojich otěží. Tak jo!
1: Prostě takový letní, do toho počasí takový letní píseň pro tebe prostě. Chci být tvoje uplý pyžamo na spaní, víš?
2: Tak já vám k tomu řeknu jenom I will always you. Díky moc, kapela Botox. Neskutečný.
3: Hit Radio North Music.
4: Zlepši si náladu.
5: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Sobota odpoledne, 6 minutek po půl jedné, posloucháte Hit Radio s vámi Lea a taky česká poproková kapela Botox v čele s Honzou Kopečným, Péťou Ryšavým. Kluci, ahoj!
1: Ahoj všem!
2: Ahoj, ahoj!
0: Pro ty, kdo nás zapíná právě teď, vy jste nám tady živě zpívali. Probrali jsme váš nový hit, který jsme si premiérově i pustili z éteru Hit Radia do celé České republiky i za hranici, protože nás posluchači můžou ladit i online. Každopádně pojďte ještě jednou zmínit ty vaše dva úžasné narozeninové koncerty.
1: 29. a 30. května se na vás těšíme v Praze v klubu Levels. Budou to naše narozeninové koncerty s našima kamarádama, kde pokřtíme tenhle ten náš novej single my dva.
2: A zároveň tahle píseň potom bude tady na Hit Radio znít a rezonovat a my z toho máme strašnou radost, takže poslouchejte Hit Radio.
0: Tak já mám pro vás takových pár otázek nakonec. Praha nebo festiáky?
1: Festiáky.
2: Festiáky.
0: Nejvíc nedoceněná vaše písnička?
1: My dva.
2: Nedostěná písnička si myslím, že jsou holuby. Taková neznámá věc.
0: Dobře, ale ty, hoď tam kousek holuba.
1: To ještě nikdo nikdy neslyšel.
2: Ne, to je taková hrozně stará písnička. To
0: mě dobře, kdo z vás chodí pozdě?
2: Honza.
0: Fakt?
1: Jo.
0: Přizláš?
1: Jo, v
0: dobře
1: pohodě.
0: Ty. Kdo má větší kontrolu nad playlistem v autě?
2: Já.
1: Co?
2: Petr.
1: Vůbec Petr nepouští hudbu, takže já.
0: Dobře, kamenušky papír, jo?
1: Klidně.
0: Tak jedna věc, kterou fanoušci o Botoxu vůbec nevědí. Práskněte to právě teď jeden na druhýho.
2: Já na Honzu, Honza na mě?
0: Ano.
2: Takže já prásknu na Honzu. Já prásknu na Honzu to, co fanoušci neví, ale já už jsem to asi jako mnohokrát říkal, některý nás třeba slyšel poprvé, takže Honza chodí vždycky pozdě. A vždycky nechává čekat třeba 10 lidí na jednou, 12, 14, prostě.
0: Ale dneska to přišel včas.
2: No, protože se mohl vyzvat doma, víš?
0: Honziku, ty?
1: My máme kostýmy. Prostě většinou se o ně starám já. A nikdo neví, že tu košili, kterou tam máme, že už jsme měli třeba i na předešlém koncertu. Je to tak. Je to tak. Ale pozor, nesmrdí, což nám potvrdí všechny naše faninky, s kterými se rádi fotíme a vidíme vždycky po koncertech.
0: Přesně.
1: Prostě my jsme voňaví, my jsme vždycky voňaví.
0: Ne, to já můžu dosvědčit, vy jste vždycky voňaví, krásný, sympatiáci. Každopádně kluci, díky moc, že jste dneska přišli.
1: My děkujeme.
0: Držíme vám neskutečně palce, ať se vám narozeninové koncerty 29. a 30. května v pražském klubu Levels vydaří na výbornou jedničku s hvězdičkou, 3x, 10x potrženou. A je něco posledního, co byste chtěli vzkázat posluchačům Hit Radio?
2: Za mě, za Petra je to to, aby lidi poslouchali živou muziku, aby chodili na koncerty, protože je to hezký a jak už jsem říkal v rozhovoru, prostě to těma lidma rezonuje a dělá vám to dobře na duši. Doražte.
1: Já jsem odmala poslouchal Hit Radio. Jsem z Českých Budějovic, tam se to jmenovalo tenkrát Faktor.
0: Jmenuje stále?
1: Jmenuje stále, výborně. Ano. Zdravíme všichni i do jižních Čech. Miluju Hit Radio, mějte se krásně. A ano, leďte Hit Radio. A poslouchejte Botox.
0: Tolik kluci z Botoxu, Péťa Ryšavý, Honza Kopečný. Mějte se krásně, já se s vámi taky pro dnešní den loučím. A slyšíme se zítra v 7 hodin ráno. Ještě ode mě Pink, Lost Frequencies a nebo Belong Together a Mark Ember. Čau.
3: Hit Radio Nerd Music.

0: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
0: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
3: Chomutovské slavnosti letos 23. a 24. května. Nenechte si ujít císařské manévry, řemeslný trh a vyprávět bude sám generál Laudon. Vystoupí kejklízy, tanečníci, šermíři, sokolník a další. Chybět nebudou atrakce a soutěže pro děti, dobové kolotoče a střelnice.
4: Zve vás statutární město Chomutov
3: a generální partner Severočeské doly AS Chomutov.
4: Více na chomutov.cz.
5: Ústečtí fotbalisté mají na jaře skvělou formu a chtějí si ji udržet až do konce. FK Viagem Ústí nad Labem versus SK Slavia Praha B. Další bitva, kterou hostí Ústecký městský stadion v sobotu 16. května od 17 hodin. Přijďte fandit. Ústí proti Bčku Slavie. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechu, Hit Radio Nord Music.
6: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
7: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.

0: Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. V Chomutově v Dřínovské ulici u křižovatky s ulicí 17. listopadu bourala dvě osobní auta a na místě počítejte s omezením. Na Chomutovsku v Kadani na Mírovém náměstí je uzavřena vozovka z důvodu konání kulturní akce a další kulturní akce se koná taky v Mostě a uzavřeny jsou silnice Radniční a Bankovní ulice. Přeju vám šťastnou cestu za volant. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: On air.
2: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
4: 13 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Rodiče dětí, které se narodí v příštím roce, by mohli mít vyšší rodičovskou. Místo nynějších 350 tisíc korun by dostali 400 tisíc. Na dvojčata a vícerčata místo 700 pak 800 tisíc korun. Počítá s tím novela o státní sociální podpoře, kterou v pondělí projedná vláda. Digitální služby státu využívá stále více lidí. Roste také zájem o e-portál České správy sociálního zabezpečení, který letos zaznamenal rekordní počet přihlášení. Více říká mluvčí úřadu Jitka Drmolová.
5: Klienti mohou nově nejen kontrolovat své evidované údaje, ale také sami spravovat a upravovat, a to bez nutnosti chodit na úřad. Jen za první tři měsíce letošního roku se do e-portálu ČSSZ přihlásili více než 3 milionkrát. Novinkou je služba Moje konto,

0: národního týmu, to v rozhovoru s novináři uvedl generální manažer Jiří Šlégr. Na soupisce jsou prozatím nadále zapsaní jen Kořenář s Pavlátem. Možností stále zůstává přílet Jakuba Dobeše z Montrealu. Nároďák dneska večer čeká druhé utkání na šampionátu proti Slovinsku.
1: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
2: A my se ještě podíváme na počasí. Na severu Čech nás čeká polojasno až oblačno. Odpoledne se místy přidají přehánky a výjimečně i bouřka. Teploty dnes mezi 13 a 16 stupni. V neděli bude ráno místy jasno a v údolích i mlhavo. Odpoledne pak přibude oblačnosti a hlavně na horách se mohou objevit i přehánky. Ale oteplí se, a to na příjemných 15 až 18.
3: Hit Radio North Music.
2: Krásné sobotní odpoledne ladíte Hit Radio North Music. S vámi taky už Hanka Hejlová a samozřejmě do vašich uších připraveno spousta hitů, jako je tehle hit Take You Dancing.

Na Hit Radio Nord Music Cyril s hitem Stumbling. Přeju vám krásnou sobotu na severu Čech, víkend je tady a hokejový šílenství taky. Včera jsme na mistrovství světa zvládli Dánsko a dneska nás čekají Slovinci. Tak co, fandili jste? A schválně, komu se oslavy protáhly až do ranních hodin? U nás doma jsme fandili, ale při zápase bylo teda docela dusno, protože moje drahá polovička má nějakou typovací skupinu a typnul si výsledek 3-3. Jako OK, jenže pak během zápasu začal hlásit, že už by konečně mohli začít dávat góly taky i Dánové a mě to normálně pobouřilo, jo, jak jako, že by už mohli začít dávat góly i ty Dánové. Přece fandíme našim za každých okolností, tady nejde o nějakou tabulku a body za typovačku. Tady jde přece o národ. Já jenom o tom mluvím a mě se zase rozbušilo srdce. Tak mě zajímá, jak to máte vy. Jestli typujete nebo sázíte, sázíte si klidně i proti našim? Nebo tam ta česká víra musí být vždycky? Dejte mi vědět na WhatsApp 37 39 958. No a teď už zase další hity na Hit Radio Nord Music. Dáme si hit Love Me Like You Do od Ellie Goulding.

Damiano David s hitem Next Summer na Hit Radio Nord Music a díky moc za vaše zprávy k hokejovým typovačkám. Mirek z Mostu mi napsal: ahoj Hani, já si nikdy proti našim nevsadím. Jednou jsem to udělal proti Kanadě a cítil jsem se pak jako zrádce národa. No vidíte, přesně. Člověk si říká, rozum velí jedno, jako jo, víme, Kanada, jsou to silný protihráči, je tam ta šance, ale hokejový srdce říká to druhý, že proti nám se prostě nesází a věříme do poslední vteřiny, že ten hokej vyhrajeme. No a mimochodem, jestli už máte po včerejším fandění lehce přeleželý gauč, nebo jste unavený z toho fandění, tak za chvíli dáme taky pár tipů, jak si dneska na severu Čech od hokeje na chvíli odfrknout a trochu se provětrat venku, no a večer zase si dáme k té obrazovce. Ale do té doby dáme zase další hity na Hit Radio Nord News.

0: Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90. non-stop, to je nové Hitradio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
1: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
7: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
8: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
9: Ústečtí fotbalisté mají na jaře skvělou formu a chtějí si ji udržet až do konce. FK Viagem Ústí nad Labem versus SK Slavia Praha B. Další bitva, kterou hostí Ústecký městský stadion v sobotu 16. května od 17 hodin. Přijďte fandit. Ústí proti Bčku Slavie. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechu, Hit Radio Nord Music.
0: Hit Radio Nord Music.
10: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Four Hit Will I'll Be There For You, jdeme na Hit Radio Nord Music nasávat. A nasávat atmosféru, vůni dobrot a taky pořádnou dávku řemesel, protože v muzeum v přírodě Zubrnice dnes probíhá tradiční zubrnický jarmark. Takže jestli přemýšlíte, kam dneska vyrazit, tak tady máte plán. Čekají vás tam regionální produkty, řemeslné výrobky, dobroty z kachlového sporáku, harmonikář, tvořivé dílničky pro děti, koně, zvířátka, pohlazení. Jo. Budeme mít kam ty děti upíchnout. A kdo to má do Zubrnic, přece jen krapec z ruky, můžete vyrazit třeba do Novohradskou, na Novohradskou pouť na zámku Novýhrad v Jimlíně u Loun. Tam vás čeká historický šarm, staročeská hudba, kejklíři, silová akrobacie, módní přehlídka, dobové tržiště nebo ukázky kovářského řemesla. A takový bonus při téhle akci je, že vstup na věž je během pouti zdarma. Každopádně užívejte si sobotu na severu Čech po svém, hlavně ať je vám dobře a my vám k tomu přidáme další hity. Na Hit Radio Nord Music teď už hit Plamen.

0: Vešli Arms, Rhythm Legendary s vámi na cestách doma nebo v práci. Hit Radio Nord Music, je sobota 16. května, 13 hodin 38 minutek k tomu. Na severu Čech je to s počasím tak nějak na střídačku, chvíli slunce, chvíli mraky, ale tak, co je stálý a zaručený, tak to je náš playlist těch nejlepších hitů. Přidáváme bude Miles Smith, taky Regan Bowman a taky tehle pohodovej hit k odpolední kávičce. To je hit Dancing in the Moonlight. Tak díky, že jste s námi a ladíte Hit Radio Nord Music.
1: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termíny na www.bistroustí.cz.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní praktický přenosný kompresor Shepach Air Force 5 jen za 1029 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1247 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Not Music Weekend a Ariana Grande s hitem Save Your Tears. No a my se jdeme podívat, jak to jezdí na silnicích. Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, dejte na výjezdu z Loun směrem na most. Bourala dvě osobní auta, na místě je blokovaný jeden jízdní pruh a počítejte s delším zdržením v obou směrech. Na Chomutovsku v Kadaně na Mírovém náměstí je uzavřena vozovka z důvodu konání kulturní akce. No a další kulturní akce se koná v Mostě a uzavřeny jsou silnice v Radniční a Bankovní ulici. Přeju vám šťastnou cestu za volant. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
2: Ústečtí fotbalisté mají na jaře skvělou formu a chtějí si ji udržet až do konce. FK Viagem Ústí nad Labem versus SK Slavia Praha B. Další bitva, kterou hostí Ústecký městský stadion v sobotu 16. května od 17 hodin. Přijďte fandit. Ústí proti Bčku Slavie. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechu, Hit Radio North News. Music.

0: taky na www.levnězčiny.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
2: 14 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Úřady práce vyplatili za první čtvrtletí na superdávkách 563 milionů korun. Novou podporu v březnu dostalo skoro 34 tisíc domácností. Vyplývá to z údajů Ministerstva práce. Superdávka nahrazuje příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavky na děti. Podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy je na svobodě. Soud v České Lípě dnes neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Muž podle policie vzácnou relikvii ukradl v úterý, zalil ji do betonu.

0: Sobota na severu Čech je tak trochu aprílová, jen teda máme už květen. Chvíli polojasno, chvíli mraky a sem tam sprška z nebe. Výjimečně může i dokonce zahřmít, tak pozor na to. Nejvyšší teploty dnes 13 až 16 stupňů. V neděli se probudíme se sluníčkem. Během dne ale zase přibude oblačnosti. Teploty se budou pohybovat do 18 stupňů.
1: Hit Radio North Music.
0: Na Hit Radio North Music s vámi Hanka Hejlová a začíná další hodina, samozřejmě s dobrou náladou a hity, co k sobotě prostě patří. A tady je

0: Eva Farna a Mirai na Hit Radio Nord Music s hitem Vzpomeneš si. No a co si, milí posluchači, představíte, když se řekne řezník z hrobu? Zní to trochu jako název nějakého béčkového hororu, ale tentokrát je spíš o příběh, při kterém dostanete hlad. V hrobu totiž mají rodinné řeznictví, ještě teda upřesním, že hrob je malý městečko tady u nás na severu Čech, abyste se nelekli, kde to vlastně ten hrob je. No tak v hrobu mají rodinný řeznictví, kde kromě klasických receptur používají netradiční ingredience, jako jsou lanýže. Už jste někdy viděli v řeznictví nějaký maso s lanýžema? Já teda ne, většinou tam vidím párek třeba se sýrem a ostatní složení raději nechci vědět, jo. Ale v hrobu si můžete pošmakovat na lahůdce, která obsahuje luxusní lanýže. Takže ano, na severu Čech se můžeme díky téhle dobrotě cítit trochu jako ve Francii. Spojení řezník z hrobu zní trochu děsivě, ale v tomhle případě tak pro naši dietu.
1: You like this anymore, Alejandro.

0: Krásné odpoledne s vámi ve 14 hodin a 19 minut na Hitrádiu Not Music, Hanka Hejlová. Dali jsme si Imagine Dragons hitem Sharks, bude taky Benson Boone a taky se díky našemu playlistu přeneseme do roku 1997. Dáme si totiž Chumbu Wambu a tenhle jejich legendární hit, při kterým jsme za mlada protancovali nejedny střevíce. Více podobných hitů našeho mládí můžete ladit taky na Hit Radio 90.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Ještě tady máme hlasovku od Tomáše.
3: Já když jsem se seznámil se svojí teďkon ex ženou, tak oni bydleli přízemí v takovém baráčku, no a já jsem tam byl samozřejmě na noc, že jo, takže juchuchu, chechechen, chachacha, noční, no,
2: noční.
3: A potom v kránu jsem začal tamto jako zdrhat mize nebo opouštět prostor, jak to ty chlapi dělají, že jo, a zrovna jsem vpadnul ve 4 ráno do náruče jímu otci,
2: yes.
3: Který se tak zděsil, že začal po mně střílet.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Rádio.
4: Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
5: Snídaně v trávě. Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Vyhraj si ji na Hit Rádiu už tento víkend.
6: Co ti to přišlo, tati? Zásuvka radosti z kostek? Co je to?
7: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
6: A co já?
7: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
8: Ústečtí fotbalisté mají na jaře skvělou formu a chtějí si ji udržet až do konce. FK Viagem Ústí nad Labem versus SK Slavia Praha B. Další bitva, kterou hostí Ústecký městský stadion v sobotu 16. května od 17 hodin. Přijďte fandit. Ústí proti Bčku Slavie. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechu, Hit Radio Nord Music.
9: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort-group.cz.
10: Hele, vyšla nová kaplinka.
11: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
10: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
11: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
10: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšla.
1: Hit Radio Nord Music.
12: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Chumba Wamba z Eteru Hit Rádia Nord Music. Víkend na severu Čech jede naplno, ale jestli jste to dneska schytali a sedíte v práci, pojďme si společně zahnat nudu. Existuje totiž jednoduchý test, který může napovědět, jak na tom jste s kondicí a zdravím. Stačí vám k tomu obyčejná židle a to snad v každý práci máte k dispozici, abyste si mohli odfrknout. Teďka přemýšlím, jestli existuje nějaká práce, kde nemáte židli. Nic mě nenapadá. V autě sedíte za volantem, tam se asi nezacvičíte. Takže pojďme na to, úkol je jednoduchý. Sedněte si na židli s rovným odpěradlem, skřižte ruce a položte je na ramena. A udržujte je v této poloze po celou dobu toho testu, jo? A teď po dobu 30 vteřin se zvedejte ze židle a počítejte si, kolikrát to zvládnete. Je vám asi jasný, že čím méně se u toho budete kroutit jak kapr na suchu, tím líp. Je to taková dřepovačka. Taky jsem si to zkusila a celkem mě pálí teda stehna. Takže skřížit ruce, sednout si na židli a 30 vteřin nahoru a dolů. Každopádně pokud vám není víc jak 60 let, tak byste to měli zvládnout chlapi 14krát a ženy 12krát. Minimálně. Já jsem teda měla co dělat, abych tu 12ku dala, já jsem na konci teda zrychlovala, protože jsem viděla, že už se to blíží těch 30 vteřin ke konci, tak abych těch 12 měla. A ještě teď mě teda pálej ty stehna, to je něco. Takže klidně si to zkuste teď v práci, já vám k tomu pustím Čnasky s hitem Tabáček. Hlavně teda pozor, ať nemáte kolečkovou židli, jo, aby vám to náhodou při tom cvičení nepodjelo.

0: Na Hitradio Not Music jsme si dali Davida Guettu, tedy Swims a Tones s hitem Gone, Gone, Gone, a na Hitradio Not Music pro vás samozřejmě během sobotního odpoledne sledujeme taky i dopravu na severu Čech. A mám tady čerstvou zprávu pro vás. Pozor, v Ústí nad Labem v Tyršově ulici poblíž kruhového objezdu havarovala dvě osobní auta a na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, tak tam počítejte se zdržením. No a komplikace hlásí taky Chomutovsku. Na výjezdu z ulic směrem na Nezabilice havaroval motorkář, místo je s opatrností průjezdné, ale zasahují tam záchranné složky. Tak jestli jste právě teďka na cestě po severu Čech, tak prosím vás hlavně opatrně, a další informace z dopravy přidáme zase v celou. Do té doby bude ale zase muzika. Na Hitradio Not Music bude Luis Fonsi, kapela Lucie a taky tahle pecka In My Head. Tak zůstaňte s námi na vlnách Hitradio Not Music.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
3: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
4: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
5: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes máme u mikrofonu pana Luboše Křídu a ptáme se ho, co když k vám bude chtít přijet škola nebo školka, co jim nabídnete?
6: Zvířata, zvířata a zvířata, zábavu a poučení. Musím přiznat, že každý rok nám zájem škol a školek roste a z toho máme samozřejmě radost. Velkou výhodou například pro pražské školy je naše vzdálenost. Z Letňan je to k nám jenom 20-30 minut. Každá skupinka u nás dostane jedno průvodce, který se o ně kompletně postará a podle programu, který si vyberou a objednají, si zoopark užijí.
5: Jaké programy máte pro školní skupiny?
6: Základ určitě tvoří setkání se zvířaty, a to musím vypíchnout, protože všechna naše zvířata jsou kontaktní. My se pyšníme i tím, že máme největší kontaktní výběh v Čechách, kde děti najdou různou drobotinu, můžou se pomazlit a nakrmit ovečky, kozy, lamy, malé koníky, ale dostanou se i do výběhu, kam mohou jenom s ošetřovateli, k velkým zvířatům.
5: To je hodně zvířat. Co dalšího zoopark Zelčín školám nabídne?
6: Kromě programu se zvířaty se mohou vybrat i z jiných programů. Například kreativní tvoření, jízdy na koních, k dispozici máme pro děti i přes 10 nafukovacích trampolín. Jedna z nich je dokonce největší ve střední Evropě. O děti se u nás postaráme kompletně. Nejenom, že u nás děti nakrmí zvířata, ale i my nakrmíme je. Bez problémů u nás zajistíme obědy a celodenní stravu pro celé třídy.
4: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Rádio Nord Music. Tohle vám hrajeme nově.

0: Na Hit Radio Nord Music Hit Hero sami jsme se přiblížili k 15. hodině. Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, dejte v Ústí nad Labem, v Tyršově ulici poblíž kruhového objezdu havarovala 2 osobní auta. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, tak počítejte se zdržením. No a komplikace hlásí taky Chomutovsko. Na výjezdu z Údlic směrem na Nezabilice havaroval motorkář. Místo je s opatrností průjezdné a zasahují tam záchranné složky. No a na trase z Mostu směrem na Louny na příjezdu do Dobroměřic havarovala 2 osobní auta. Na místě je provoz zřízen kyvadlově, tak počítejte se zdržením v obou směrech. Přeju vám šťastnou cestu za volant, pokud na trase potkáte něco vy, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Ústečtí fotbalisté mají na jaře skvělou formu a chtějí si ji udržet až do konce. FK Viagem Ústí nad Labem versus SK Slavia Praha B. Další bitva, kterou hostí Ústecký městský stadion v sobotu 16. května od 17 hodin. Přijďte fandit. Ústí proti Bčku Slavie. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechu, Hit Radio Nord Music.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
5: Proto.
4: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
6: 15 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Česko dál trápí sucho. V polovině května je u nás oproti obvyklému stavu sjízdných 80% řek. Hlavním důvodem je nedostatek jarních srážek. Stav vody brání sjíždění řeky Lužnice, Teplé Vltavy, úseků řeky Sázavy, horních částí Labe a Ohře, Divoké i Tiché Orlice. Současné srážky by mohly situaci alespoň mírně zlepšit. Ministr kultury Otto Klempíř počítá s prosazením zákona o médiích veřejné služby se změnou jejich financování. V zavedení normy do praxe bude podle něj vládní koalice obrovsky rychlá. Klempíř to řekl v dnešní debatě televize Nova za 5 minut 12. Podle exministra kultury a poslance Martina Baxy je navržená norma paskvil a opozice bude jejímu přijetí vehementně bránit. Začaly castingy na příštího Jamese Bonda, píše to zpravodaj.

0: Dnešní doplnění soupisky znamená, že vedení mužstva v čele s hlavním koučem Radimem Rulíkem už nebude čekat na další případné posily do pole. Včera naši hráči přejeli Dánsko 4-1. Dneska 20 minut po 8. večer změří síly se Slovinskem.
1: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
2: Na severu Čech dneska máme polojasno až oblačno, místy přehánky a ojediněle bude i bouřka, teploty mezi 13 až 16 stupni. Neděle začne příjemněji, místy jasno, budou někde i ranní mlhy. Odpoledne pak většinou čekejte oblačno a hlavně na horách občas zaprší. Maximálně se stupnice teploměru vyšplhá na 18 stupňů.
3: Hit Radio Nord Music.
2: Krásné odpoledne s vámi na Hit Radio Nord Music, Hanka Hejlová. Snad si ten víkend užíváte naplno, tak pojďme k tomu přidat ty nejlepší hity. Je tu Welcome to

užíváte si poslech s Hitrádem Not Music, tohle je hit Where Do You Go. My máme 15 hodin, 12 minut k tomu, no a na severu Čech máme novýho fešáka. Zoo Ústí nad Labem hlásí nový přírůstek, dorazil tam samec vzácného levharta ceylonského. Přicestoval až z italské zoo a v Ústí se dá dokupy s mladou samicí a vytvoří tak chovnej pár. No nevím, nevím, já bej tou samicí, tak chci spíš do té itošky. No ale tak budou u nás v Ústí, dej tady, ta zoologická je opravdu nádherná. Každopádně jde o jeden z nejvzácnějších podruhů levharta na světě a představte si, že ve volné přírodě žije jen na Srí Lance. Takže je super, že právě sever Čech je součástí jeho záchrany. Jen teda počítejte s tím, když se vydáte do zoologický v Ústí vidět tuhle tu novinku, tuhle tu vzácnost, že nový levhart je zatím trochu stydlín a schovává se v bambusech. Klasika prostě, jo, chlap dělá nedobytnýho, on ví, že to my ženský máme rádi.

se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toží se světcem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požehnám pro všechny.

vládu chce, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu, vlastníme doménu, tak si nás rozklikni,

jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek. Z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili,

0: Na Hit Radio Nord Music, hit Svaz českých bohémů. A jo, tohle jsme si minulý týden v Přebývlicích na koncertě Vohnout fakt společně užívali. No jestli jste tam byli taky, tak víte, že pod kopcema českého středohoří měla tahle parta úplně skvělou atmosféru a stejně tak skvělý jsou i z éteru Hit Radio Nord Music. No a Třebývlice letos rozhodně nekončí, protože na tamním vinařství se chystají další velký koncerty a jména, které budou znít severem Čech celé léto, myslím si, že i pak podzim a zimou. Kdo letos dorazí a že jsou to fakt legendy, to vám povím už za chvilku. Do té doby další hudba na Hit Radio Nord Music bude Tommy Cash, taky Dermot Kennedy s hitem Kiss Me, tak zůstaňte s námi na vlnách Hit Radio Nord Music.
1: Hit Radio. Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: všední den od 12 se na tebe těší srdcovky Hitrádia. 5 megahitů v řadě pro tvoji lepší náladu a jeden podle tvého výběru. Srdcovky Hitrádia a Jirka Pelnář. Každý pracovní den od 12.
1: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
2: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabitek.cz
3: Ústečtí fotbalisté mají na jaře skvělou formu a chtějí si ji udržet až do konce. FK Viagem Ústí nad Labem versus SK Slavia Praha B. Další bitva, kterou hostí Ústecký městský stadion v sobotu 16. května od 17 hodin. Přijďte fandit. Ústí proti Bčku Slavie. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechu Hit Radio Nord Music.
0: Hit Radio Nord Music.
4: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

na Hitradio Not Music, Dermot Kennedy s hitem Kiss Me, no a my jedeme do Třebíblic, protože tamní vinařství Johan V. i letos žije hudbou. A letos tam míří fakt legendy všech legend, dorazí třeba Stacey a Loubega, takže to bude jedno velký devadesátkový retro pod širým nebem. A 12. září pak do Třebíblic přijede i hlas Modern Talking Thomas Andres. No a už příští týden, 23. května, dorazí do Třebíblic Sandra. A víte co? Právě na Sandru vás můžeme dostat úplně zadarmíko. Stačí od pondělí poslouchat odpolední show Padla na Hitradio Not Music a soutěžit s námi. Říkali jste si, že nevíte, kdo je Sandra? Ha, tak tohle je ona. Tahle hit Maria Magdalena, to je Sandra. A taky přidáme další ukázku. Tohle je Sandra a na tehle koncert vás můžeme dostat zadarmo. Poslouchejte, od pondělí odpolední show Padla na Hitradio Not Music a lístky můžou být vaše.

Na Hitrádiu Nord Music jsme krapec pomalili s hitem Young and Beautiful. Lana Del Rey umí dělat písničky, co zní trochu jako nostalgie, taková ta vzpomínka. Já jsem si teda při téhle písničce vzpomněla, jak jsme tady ve studiu letos slavili Silvestra, nebo loni. Říká se letos nebo loni, když to bylo 31. Tak loni slavili Silvestra a hrála Lana Del Rey právě tehle hit Young and Beautiful, neboli Mladá a krásná. A Tomáš Kočárník říkal, že jediný, kdo si myslí, že je mladý a krásný, tak to je Hanka Hejlová, neboli já. V tom studiu. Tak to mě trošku rozesmálo a vidíte, že v těch vzpomínkách jsme se vrátili. Pojďme tohle rozseknout něčím trošku rychlejším. Baby, you'll be singing with me. To už si za chvíli budeme zpívat tady na Hitrádiu Nord Music. Dáme si JP Cooper a Astrid s hitem Sing It With Me. Tak zůstaňte s námi, přeju vám krásný odpoledne na Hitrádiu Nord Music.

0: Se květma slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový resort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Pryč DPH! Pryč DPH!
5: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
6: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu. Hit Radio.
9: Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: Máme Hit Radio Not Music a tohle je hit The Sound of Silence. Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Dejte pozor, v Mostě, v ulici Vladislava Vančury u křižovatky s ulicí Josefa Lady bourala dvě osobní auta. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh a na trase z Mostu směrem na Louny na příjezdu do Dobroměřic havarovala dvě osobní auta. Na místě je provoz řízen kyvadlově a počítejte se zdržením v obou směrech. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
2: Gap. Individual style for every generation.
3: Milovníci kávy pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
4: On air,
1: online
4: i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
5: 16 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Rodiče dětí, které se narodí v příštím roce, by mohli mít vyšší rodičovskou. Místo nynějších 350 tisíc korun by dostali 400 tisíc. Na dvojčata a vícerčata místo 700, pak 800 tisíc korun. Počítá s tím novela o státní sociální podpoře, kterou v pondělí projedná vláda. Češi chtějí žít zdravěji. S příchodem jara roste chuť více sportovat, lépe jíst nebo změnit každodenní návyky. Podle průzkumu společnosti Plaxi ale lidé naráží hlavně na pracovní tempo a každodenní stres, pokračuje ředitel společnosti Jan Michelfajt.
6: V první řadě je potřeba vůle udělat z toho zdravějšího životního stylu prioritu, protože bez toho to prostě nepůjde. Je potřeba z té změny udělat něco, čemu jsem ochoten věnovat čas i v případě, že ho mnoho nemám.
5: Nejvíce pod tlakem jsou podle průzkumu mladí. Starší lidé spoléhají více na vlastní disciplínu. V Londýně se dnes na protichůdných protestech sešly desítky tisíc lidí. Jedna skupina přijela podpořit Palestinu, druhá na krajně pravicový pochod nazvaný Spojme království, který organizoval protiislámský a dříve trestaný extremista Tony Robinson. Filip Salač odstartuje do nedělní velké ceny Katalánska ze třetí řady. V kvalifikaci na okruhu Katalunia v Barceloně obsadil 7. místo. Nejrychlejší byl Celestino Vietti z Itálie, na kterého český jezdec ztratil 0,5 sekundy. Salač si druhý nejlepší kvalifikační výsledek v sezóně vyjel posledním pokusem.
0: Na severu Čech to je dneska občas se sluníčkem, ale spíše oblačno a místy i čekejte přehánky. Nejvyšší teploty je dnes 13 až 16 stupňů. V neděli čekáme většinou oblačno a teploty do 18.
4: Hit Radio Nord Music.
0: S vámi na Hit Radio Nord Music Hanka Hejlová, víkend v plném proudu a právě teď vám k tomu přidám další porci hitu, jako je hit What a Feeling. Tak zůstaňte s námi. Hit Radio.

si poslechy Rádia Not Music, Justin Timberlake s hitem Can't Stop the Feeling. No a už se to blíží, ovoce, který patří k létu a taky do šampáně, proseka, knedlíku, koláčů, dortu a tudu a tudu. Na severu Čech se totiž blíží období, kdy si s rodinou budete moct vyjet na samozběr jahod. No a pak se domů vrátíte se spáleným krkem, zády v háji a pocitem, že jste právě odpracovali směnu v zemědělství. Ne, takhle ty samozběry samozřejmě krutý nejsou. Z toho my máme radost. My jsme na tom sice ještě nebyli, ale určitě bych chtěla vyrazit. Takže kdo byste chtěl taky, tak na Chomutovsku se pro vás už chystá jahodový samozběr, který se letos teda přesouvá do Nezabilic. A co je teda hodně důležitý pro naše peněženky, že jahody prý nezdraží, což je v roce 2026 skoro větší zázrak než případná výhra Čechů nad Kanadou.

0: Na Hit Radio Nord Music Anastasia s hitem I'm Out Love. No a víkend na severu Čech jede na plnej plyn a stejně tak i náš playlist, protože přesně další hit, který tu pro vás mám nachystaný, vystihuje, jak se o tom víkendu musíme cítit. A dáme si přesně ten typ songu, kde je úplně jedno, jestli jste doma v kuchyni, v autě nebo ještě v práci. Protože si dáme kapelu Miraj a jejich hit Chci tančit. Takže otevřený okýnka, hlasitě rádio a aspoň na 3 minuty si dáme pocit, že život je vlastně docela fajn. Tak buďte u toho s námi na Hit Radio Nord Music.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Ještě tady máme hlasovku od Tomáše.
3: Já když jsem se seznámil se svůj teďkon ex ženou, tak oni bydleli přízemí v takovým baráčku, no a já jsem tam byl samozřejmě na noc, že jo, takže juchuchu, hecheche, chachacha, noční, no,
2: noční.
3: A potom v kránu jsem začal tam to jako zdrhat mize nebo opouštět prostor, jak to ty chlapi dělají, že jo, a zrovna jsem vpadnul ve 4 ráno do náruče jímu otci,
2: yes.
3: Který se tak zděsil, že začal po mně střílet.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
4: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
4: CZ. Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
8: Ústečtí fotbalisté mají na jaře skvělou formu a chtějí si ji udržet až do konce. FK Viagem Ústí nad Labem versus SK Slavia Praha B. Další bitva, kterou hostí Ústecký městský stadion v sobotu 16. května od 17 hodin. Přijďte fandit. Ústí proti Bčku Slavie. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechu, Hit Radio Nord News.
1: Hit Radio Nord Music.
9: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
9: Hit Radio.
10: Život plne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

Na Hit Radio Not Music Coldplay, Little Sims a Burna Boy s hitem We Pray. No a už jste, milí posluchači, slyšeli o frugalu. Já to teď teda slyším prvně a jak si tak čtu, tak škoda, že jsem to neslyšela o 20 let dřív. Světem se totiž šíří nový trend, říká se mu právě frugal, takhle asi se to vyslovuje anglicky, naši mladí potomci by mě asi nepochválili, frugal. Každopádně výsledkem tohodle trendu je přestat pracovat po 40. Jde o to, že od chvíle, kdy nastoupíte do práce, extrémně šetříte. Nechodíte do restaurací, nejezdíte na dovolenou, ani moc nevycházíte mezi lidi, moc netopíte, nesvítíte, prostě žijete život na nic. No a vše, co vyděláte, dáte do fondů, do akcí, pod polštář, prostě tam, kde se to schová. No a pokud to uděláte dobře, jste ve 40 letech svobodný a do práce už nemusíte. No, já to evidentně nezvládla, ale začnu s tím hned a v 80, jupí, jsem volná, nemusím do práce. Frugal a žijem.

0: Parádní hit, co má Grády, hit Born with a Broken Heart, Damiano David, s vámi taky hit Radio Not Music a Hanka Hejlová. No a jestli už vám dneska někde na zahradě voní grill, nenechali jste se tím počasím na severu Čech odradit, otáčí se klobásky a sousedí nenápadně koukají před plot, co dobrýho chystáte. Mně se zbíhají sliny. Tak za chvíli přidáme ideální soundtrack v sobotní pohodě. Dorazí třeba Daša a její hit Austin, takovej ten hit, co chutná i venku a nejlépe s něčím dobrým v ruce. Tak zůstaňte s námi na Hit Radio Not Music.
1: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
2: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
1: Kouzelné prostředí vinařství Johan V. Třebívlice. Tu atmosféru musíte zažít.
2: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
1: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní krmivo Royal Canin pro kočky 10 kg jen za 1881 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2090 korun. Když něco, tak Allegro.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, uklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč m

občasné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochy. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci. A občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat.

0: Tohle je Nico Santos s hitem Unforgettable. No a my jsme se na Hit Radio Not Music přiblížili k 17. hodině. Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, dejte na trase z Žatce směrem na Plzeň. Před Blšany havarovalo osobní auto. Na místě zasahují záchranné složky, včetně vrtulníku. Projíždí se jedním jízdním pruhem. No a pozor, ještě v Mostě v ulici Vančury u křižovatky s ulicí Lady bourala dvě osobní auta a na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. Přeju vám šťastnou cestu za volant. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
5: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.

místy čekejte i přeháňky. Výjimečně bude i bouřka, večer už ale bude klidněji, teploty mezi 13 až 16 stupni Celsia. Neděle bude o něco teplejší, většinou oblačná a občas ale zaprší, a to hlavně na horách, takže si připravte i deštník. Teploměr nám ukáže maximálně 18 stupňů Celsia.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
1: 17 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Úřady práce vyplatily za první čtvrtletí na superdávkách 563 milionů korun. Novou podporu v březnu dostalo skoro 34 tisíc domácností. Vyplývá to z údajů Ministerstva práce. Superdávka nahrazuje příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavky na děti. Ministr kultury Otto Klempíř počítá s prosazením zákona o médiích veřejné služby se změnou jejich financování. V zavedení normy do praxe bude podle něj vládní koalice obrovsky rychlá. Klempíř to řekl v dnešní debatě televize Nova za 5 minut 12. Podle exministra kultury a poslance Martina Baxy je navržená norma paskvil a opozice bude jejímu přijetí vehementně bránit. Některé evropské země údajně jednají s Iránem o získání povolení k plavbě Hormuzským průlivem. Irán tuto strategickou úžinu a klíčovou námořní trasu, kudy běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy, převážně blokuje v reakci na americko-izraelské údery zahájené na konci února. Beach volejbalisté David Schweiner s Tadeášem Trousilem podlehli v osmifinále turnaje Pro Tour Challenge v Siamenu australské dvojici 24-26 a 16-21. Při obnovené premiéře obsadili na písku v Číně dělené 9. místo. Mezi nejlepších 8 párů neprošli ani Tomáš Semerád s Adamem Štočkem.
0: Hit Radio North Music.
2: Vladane, díky za zprávy, přeju vám krásný podvečer, milí posluchači, s vámi na Hit Radio North Music pořád Hanka Hejlová, no a teď už taky Adele a její hit.

na severu Čech bude stát mamut. Před krajským úřadem v Ústí nad Labem má totiž ještě letos vyrůst obří kovový mamut v životní velikosti. Konečně to uvidíme, jak byl ten mamut velký. Odkazovat bude na unikátní archeologické naleziště v Ústeckém Bukově, kde archeologové objevili pozůstatky nejméně 19 mamutů. No mně se na tom líbí hlavně ta představa, že člověk jde něco vyřídit na úřad a strach a respekt nedostane až z těch úřednic, ale hned u dveří z toho mamuta. Já jsem teda na krajském úřadě pracovala přes 2 roky a ke konci jsem se taky cítila trochu jako mamut. A je to teda proto, že jsem přibrala přes 5 kilo.

0: Bruno Mars a Rose s hitem Apathe. Vy ladíte Hit Radio Nord Music, je 17 hodin 18 minut k tomu, no protože nám včera odstartovalo hokejový šílenství, za chvíli si řekneme, kam na severu Čech vyrazit, kde mají ty velkoplošné obrazovky, pivo správně vychlazený a kde budete při gólu objímat i úplně cizí lidi. A úplně to vidím, jak když se dá gól, tak se tam skáče, slaví se. Přesně taková ta skvělá nálada, jako má i tahle hit Selaví, který si dáme už za chvíli tady na Hit Radio Nord Music.
1: Hit Radio. Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčí. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
3: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Teď jsem přeci králík.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
1: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
4: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
1: Hit Radio Nord Music.
5: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Na Hit Radio Not Music kapela Hodiny s hitem Souhvězdí, no a na severu Čech dneska večer od 20.20 znovu vypukne hokejová horečka. Češi jdou na Slovinsko. No a jestli nechcete fandit doma s gaučem, mám pro vás tip, kde to má úplně jinou atmosféru. U jezera Most totiž odstartovali veřejné projekce hokejového mistrovství světa, takže si představte ten večerní vzdoušek, velkoplošná obrazovka, lidi v dresech, pivo v ruce a během gólu objímáte úplně cizího člověka, kterýho jste v životě neviděli. Vlastně tohle je ideální místo na nová přátelství, možná i lásky, protože nic nespojí lidi rychleji než společná radost gólu nebo společný nadávání na rozhodčího. Ale holky, pamatujte, když se seznámíte na hokeji, tak mu to chození na hokeji musíte už celý život tolerovat. To je prostě riziko, no ale jestli nemáte ještě plán na dnešní večer, možná se u jezera Most potká půlku severu Čech. Teď už ale Billy Gillies a Hannah Bolejn s vámi Hit Radio Not Music.

0: Hit Radio Nord Music, John Bon Jovi s hitem Blaze of Glory, parádní hit k sobotnímu večeru na Hit Radio Nord Music. No a další pecky jsou pro vás přichystány už za chvíli. Budou Nickelback, Ale Farben, Ella Henderson, Rudimental a taky Divokej Bill s hitem Pocit. No a já jak tak koukám na hodinky 17 hodin 41 minut, tak mám takový pocit, že už začnu balit, protože už je čas, abych se s vámi rozloučila. Díky, že jste trávili dnešní odpoledne s Hit Radiem Nord Music a taky se mnou tady na severu Čech, ať už doma v autě, na zahradě u grilu nebo někde na cestách. Užívejte si dál víkend, večerní hokej a hlavně pohodu. A budu se na vás zase těšit za týden při sobotním vysílání na Hit Radio Nord Music. Mějte se krásně, loučí se s vámi Hanka Hejlová a Hit Radio Nord Music pro vás samozřejmě hraje dál. Hit Radio.
1: Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
2: Snídaně v trávě. Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Vyhraj si ji na Hit Rádiu už tento víkend.
3: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. komfort@group.cz.
4: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
5: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
4: A co já?
5: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni. Protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
1: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
1: I v aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
8: 18 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Důsledky bytové krize v Česku ohrožují 10 tisíce dětí. Na základě průzkumu společnosti Siofaktor se u nás momentálně nachází zhruba 160 lidí bez stabilního bydlení. Více než 61 tisíc z toho jsou děti. Přestože řešení existují, neobejdou se bez zapojení vlády, píší to Novinky.cz. Podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy je na svobodě. Soud v České Lípě dnes neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jabloném v Podještědí na Liberecku. Muž podle policie vzácnou relikvii ukradl v úterý, zalili do betonu a chtěli pohřbít. Uhynulá veleryba u dánského ostrova Anholt je slavný keporkak Timmy. Předtím několikrát uvázl na mělčině Baltského moře u německého pobřeží. Na těle kitovce se našlo sledovací zařízení, které na něj bylo předtím připevněno. A nakonec počasí. Zítra bude nejčastěji zataženo. V Čechách čekáme polojasno až skoro jasno. Ojedinělé se objeví přehánky. Na Moravě a ve Slezsku pak bude zataženo až oblačno, k večeru v jihozápadní polovině až polojasno. Na východě s deštěm i trvalejším.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio North Music.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabitek.cz
1: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
3: Gap. Individual style for every generation.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
7: Hit Radio.

0: Nákupy v online shop CZ.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Chata ve Mšeckých Žehrovicích u Rakovníka za 1 693 600 korun, penzion v Okrouhle na Praze Západ za 48 milionů, rodinný dům v Zábřehu na Šumpersku za 4 999 000, rodinný dům v Chyši na Karlovarsku za 3 miliony a pole v Boskovicích na Blanensku za 1 610 745 korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Hit Radio.

0: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
1: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambularu a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
2: I'm Nicki Minaj.
3: Hey, this is John Legend.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Hit Radio North Music.
6: Zlepši si náladu.

0: jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
1: Radio. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to do, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
1: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
0: A co já?
1: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni. Protože radost se má stavět společně. www.zkostek.cz

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitradio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitradia. Hitradio North Music.
1: Zlepši si náladu.

Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio North Music.
1: Zlepši si náladu.

Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. Comfort-group.cz.

všude dobře, domů nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.

0: I'm Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Rádio North Music.
1: Zlepši si náladu.

Rádio Nord Music. Tohle vám hrajeme nově.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.